oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.

písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost. Člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

kolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak tohle myslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyštědný. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. A i když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: tak to bylo sladné. Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás. Ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: samozřejmě
1: uvedli?
2: Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním s hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě,

jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě? Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zameckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a

0: hlasuji pro očista do čista.
1: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
3: Děkuju.
2: A přejím Ačko.
1: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
2: halo,
1: to je zrovna ten případ.
2: Ví pan Pousek, co to je?
1: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
2: Velké Dílavice, Slípáci, zdraví u vás.
1: Ano,
3: zdravím.
1: A co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia a přeji si pokračování. Naschledanou.
1: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak
3: naschle.
1: Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala od čista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
5: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku od čista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
6: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
5: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
6: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
5: To bych rád.
6: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
5: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
6: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
5: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
6: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
5: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
6: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
5: Děkuji vám za rozhovor.
1: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
3: Viděl, samozřejmě.
1: Viděl jsi se s ní teď někdy?
3: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
1: ano.
3: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforismech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, jeli děla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
1: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
3: No já jo.
1: Ty jo, ale,
3: no, ale někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
1: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
3: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
1: Ano, klička dole.
3: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
1: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to je výtvarný dílo.
3: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano. To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
1: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
3: A kdo se přiznává, víte?
1: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví však Lojzí do teplů směroch s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, na který trefili. Však se nebylo čem diví, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom nejlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lojza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívajte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, v té se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, herdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře do prizu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano. To chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
6: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já si vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
6: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tak tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí, tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Ne? Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout,
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej, dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlým a mechtlým přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuju.
1: Těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuju vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji. skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kontrola 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku v úterý odhalila 14 přestupků. Centrum krizové péče v ústecké nemocnici nově pomáhá i dětem a dospívajícím. Od poloviny prosince přestanou jezdit osobní vlaky mezi Ústeckým, Střekovem a Děčínem. Dnes čekejte převážně zataženo, odpoledne s deštěm a teploty 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Policisté při úterní preventivní kontrole 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za 62 500 korun. V 10 případech šlo o předjíždění, dvakrát nebyli řidiči připoutaní a nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. ČTK o tom informovali mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková a koordinátor prevence policie České republiky Tomáš Frolík. Policisté kontrolovali taky technický stav nákladních aut a jejich vybavení. Krajská zdravotní rozšířila služby Centra krizové péče v Ústecké Masarykově nemocnici i pro děti a dospívající. Obrátit se na něj můžou lidé například při úmrtí blízkého, rodinných problémech nebo potížích spojených se stresem, říká přednosta psychiatrické kliniky Jakub Albrecht.
2: Ta krizová intervence je vedena vyškoleným pracovníkem, který nabídne prostor pro sdílení emocí a sestaví spolu s klientem nějaký krizový plán. A myšlenkou za tím CKPčkem je, aby se u těch lidí nerozvinula duševní porucha.
0: Mezi Ústeckým, Střekovem a Děčínem už nebudou od prosincové změny jízdního řádu jezdit osobní vlaky. Potvrdil to radní kraje Tomáš Rieger z ODS. Podle něj je využívá málo lidí. Osobní vlaky jezdí ze zastávky Střekov a pokračují přes Velké a Malé Březno a další obce na hlavní nádraží v Děčíně. Kraj posílí autobusovou dopravu ve Špičce.
3: Kraj posílí linku 450, takže děti se podle Riegera dostanou včas do školy. Petici se 13 stovkami podpisů proti zrušení provozu osobní dopravy vzali krajští zastupitelé na vědomí. Své rozhodnutí ale nezměnili. Železniční doprava je podle nich dražší než autobusová. Nákladní vlaky budou trať nadále využívat. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je premiér Andrej Babiš z ANO v potenciálním střetu zájmů a vložení Agrofertu do svěřeneckého fondu situaci dostatečně neřeší. Babiš ale tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil. Agrofert podle něj nevlastní, nikdy už vlastnit nebude a nemá z něj žádný prospěch. Komise teď chce od českých úřadů další informace. Zároveň jim doporučuje, aby zatím nežádali o proplacení dotací pro firmy spojené s Babišem od loňského 9. prosince.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte převážně zataženo, odpoledne s deštěm, k večeru bude od západu ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Teplicku na silnici 8 za Bořislaví ve stoupání směrem na Velemín. Je v úseku asi 250 metrů na silnici rozlitý olej. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 5 od Zuzky Zejdové, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. I dnes máme tu středu, je 9. září a právě o něm budeme mluvit za chvíli v našem kalendáriu. Před půl šestou se seznámíme s robotem, kterého si pořídili v Liberci. Váží 40 kg a společnost VUTS si na něm chce vyzkoušet, jestli se hodí i pro práci v průmyslových podnicích. Uslyšíme před půl šestou. Teď ale písničky, které nestárnou, Věra Špinarová nebo Olympik.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: O dnešním datu jsme si říkali, máme 9. září. A co nás čeká, to si určitě povíme třeba v předpovědi počasí, ale jaké zajímavé události a jaká zajímavá výročí se ke dnešku poutají, to ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatoly Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler. A já přeju krásný den.
3: Český rozhlas Sever,

0: 5:16, tak počasí na severu Čech. Aktuální teploty většinou okolo 18-19 stupňů, takže docela vysoké, máme teplou noc na radaru, nicméně vidíme srážky, které se táhnou v pásu, řekněme od Chomutova až po Děčín, takže aktuálně prší, je to takový drobný deštík a předpověď o tom mluví, celý den bude vlastně zataženo, ráno se vyskytne déšť, přehánky, srážky během dne očekáváme četnější a teprve k večeru začnou od západu ustávat. Nejvyšší denní teploty pak 20 až 23 stupňů Celsia.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před půl šestou míříme do Liberce, kde si společnost VUTS pořídila humanoidního robota. Chce totiž otestovat jeho využití v průmyslu. Robot má dvě ruce, dvě nohy, hlavu a samozřejmě to není člověk. Jeho tělo je ze slitiny hliníku, titanu a uhlíkových vláken. Uvnitř má různé senzory, kamery, kabely, počítačové systémy. Umí využívat umělou inteligenci, tančit nebo rychle běhat. A pokud se roboti osvědčí, mohli by ušetřit lidskou práci pro určité výrobní postupy. Ovšem výzkum je zatím na začátku.
1: Tam beru, přesně.
2: Na chodbě ústavu mě právě míjí humanoidní robot, měří 130 cm a štráduje si to velmi svižně. Nemáte strach, že do něčeho narazí?
3: My ho tady ovládáme a hlídok si neudělal.
1: A on takhle hůčí.
4: Jsou ventilátory, by jsem tak se
5: A humanoidní robotika je zatím počátcí.
2: Říká jeden z manažerů VUTS Jaromír Ficek. Výzkum ústav teď bude testovat, v čem mohou být humanoidní roboti přínosní pro průmysl.
5: Nikdy nebudou schopni 100% nahradit člověka, ale v určitých oblastech ano a pomůžou odstranit takovou tu monotónní nepříjemnou práci lidí, kam ty normální roboti nedosáhly.
4: V průmyslové výrobě je spousta robotů.
2: Vysvětluje vývojář David Dostrašil,
4: který dělají tu stejnou práci pořád dokola, ale jakmile má manipulovat věcma, kterými se třeba měnějí tvary nebo prostředí, tak vlastně ten klasický průmyslový robot narazí na tyhle limity.
2: Naopak humanoidní robot takové problémy nemá, říká další člen výzkumného týmu Timotej Fašiank.
3: On tam má několik senzorů na té kameře, tak může vlastně vidět jako člověk tu hloubku a i barvy a všechno kolem toho.
6: Ale on je vlastně menší než člověk, tak co vlastně zvládne s těmahle ručičkama?
4: No a tak v téhle velikosti, co jsou spíš takový jako jemný nějaký manipulace, vlastně nám vyhovuje, že menší, protože si ho tady vlastně můžeme testovat na něm všechny ty možnosti a není zase tak nebezpečný jako například velký roboti, který mají 180 cm a 90 kilogramů. Ty motory mají hodně velkou sílu, tak když ten robot třeba někoho kopne, může třeba i zlomit jako ruku. V tom průmyslu se to dá právě řešit tak, že ten robot se zavře do klece a do ní se nepustí lidi, ale tím už zase musíte zastavovat tu halu a už zase ztrácí ten jeho přínos.
2: A teď tam tady robot začal tancovat, oni se tím vlastně testují jeho motorické schopnosti. No, musím říct, že je opravdu mrštný.
4: Já například salto, takže on je jako schopný hodně zajímavých věcí.
2: Pro průmysl je ale stěžení, aby vykazoval při práci nulovou chybovost. I s tím si musí vývojáři poradit. Někdy je to ale metodou pokus omyl, říká Timotej Fašiank.
3: Mě docela překvapilo, jak ta firma, co to vyrobila, jak často nám dávají vlastně updaty na něj. Protože ono se to furt posouvá a narážíme na nějaké funkce, co ani nejsou dokumentované, o čem ani nevíme, že existují v tom robotu. Prostě něco se najde, že on umí i tohle.
2: Do dvou let chce výzkumný ústav postavit v Liberci vlastní centrum pro vývoj robotů. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 17:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever a nesmí chybět ani zprávy, takže za chvilku Zuzka Zejdová, další informace ze severu Čech, krajští zastupitelé odsouhlasili ukončení činnosti regionální rozvojové agentury, víc ve zprávách 17:30.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale odvolal. Víc ve zprávách v 6. Krajští zastupitelé odsouhlasili ukončení činnosti regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. Společnost je podle hejtmana Richarda Brabce z ANO ve ztrátě. Agenturu z části nahradí nová krajská organizace PULS. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale taky například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. Do Jablonce dnes přijede ostravský Baník. Podle policie bude zápas rizikový. Ve městě proto zvýší dohled. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou naplánované po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se totiž v posledních letech snaží neupozorňovat na negativní aspekty vlády prvního komunistického vůdce. Dnes bude převážně zataženo, teď ráno déšť, přehánky nebo i bouřky ojediněle. Srážky během dne očekáváme četnější, k večeru začnou od západu ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na západě kraje kolem 19, odpoledne ochlazování.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Při cestě do Prahy po dálnici D8 pozor na 29. kilometru. Silničáři opravují vybavení dálnice, uzavřeli odstavný pruh. V opačném směru podobná situace na kilometru 32. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever, tak to byly zprávy od Zuzky Zejdové. Bylo půl šesté, za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání, i dnes Alex Minářová přivítá zajímavého hosta. Kdo to bude, se dozvíte za chvíli. A před šestou hodinou tradiční babské rady a prozradíme se, jaké potraviny bychom rozhodně neměli skladovat v lednici. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže před námi Jiří Korn nebo právě teď skupina Elan.

0: Dospíval Jiří Korn na Českém rozhlasu Sever, teď pozvánka k odpolední, protože i dneska to bude Alex Minářová. A jako vždycky čeká velmi zajímavého hosta a ještě se zajímavějším povoláním. Bude to totiž neurokouč. Je to profesor Alex Tuchlík. A co ho dovedlo ke studiu mozku, to se dozvíte dneska odpoledne.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jisté míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem uslyšíte dneska odpoledne po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme za sebou docela teplou noc a aktuální teploty se pohybují kolem 18, 19, někde i dokonce 20 stupňů Celsia. Ale zajímavý je pohled na radar, který ukazuje takové pásmo srážek, které sahá od Litvínova směrem až k Ústí nad Labem, Děčínu nebo i do Šluknovského výběžku. Takže tady všude prší. Po celý den bude převážně zataženo, přehánky nebo bouřky budou na horách četnější a během dne budou četnější i v ostatních polohách. Teprve k večeru pak začnou od západu ustávat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Zpíval Petr Muk a na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno. Jsou tu babské rady. Tentokrát se budeme zajímat o ledničku. Nebudeme ji tentokrát vídat, jak bývá, alespoň mým zvykem, ale rozhodně se zeptáme, jakou zeleninu bychom do ledničky dávat neměli. A babské rady prozradí, proč třeba bramborám nebo dýním prospějí spíš jiná místa.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v lednici zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byl Dalibor Janda na Českém rozhlasu Sever. Už chystáme další zprávy. Zuzka Zejdová vám řekne třeba to, že potápěči budou čistit přehradu v Jablonci nad Nisou. Počkejte si na zprávy v 6.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Odvolací soud znovu projedná kauzu požáru Národního parku České Švýcarsko. Potápěči budou čistit přehradu v Jablonci nad Nisou, zapojit se může i veřejnost. Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Dnes bude převážně zataženo s deštěm, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Pražský vrchní soud se dnes znovu vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
3: Ústecký krajský soud v lednu už podruhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal, svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
1: Potápěči budou v neděli čistit dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Do úklidu břehů se může zapojit i veřejnost, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Jablonecká přehrada Mšeno je součástí soustavy nádrží, které v podhůří Jizerských hor postavili v letech 1902 až 11 na ochranu před velkou vodou. Nádrž o rozloze 40 hektarů leží prakticky ve městě a patří k oblíbeným rekreačním místům. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona odmítá.
4: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes bude ve Varšavě řešit rozpočet Evropské unie na období v letech 2028 až 34. Sejde se proto s polským premiérem Donaldem Tuskem. Costa ještě dnes navštíví také Berlín, který v otázkách budoucího unijního rozpočtu požaduje úspory. Sport. Hokejisté Litvínova zvládli generálku na nový extraligový ročník vítězně. V Mladé Boleslavi vyhráli 2-1. Olomouc na závěr přípravy porazila Kometu Brno na jejím ledě 3-1.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo s deštěm, k večeru bude od západu ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na západě kolem 19, odpoledne ochlazování a na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lovosicích je kvůli stavbě uzavřená část silnice 1/15. Musíte po objížďce, nechte si časovou rezervu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno na severu, za malou chvíli další z kriminálních případů ze severu Čech. Tentokrát o nevděčném bývalém milenci, který se odvděčil tím, že vyloupil dům rodičům své přítelkyně. A to všechno na Lovosicku. Před půl sedmou se pak podíváme na hrádek ve Varnsdorfu, krásný výletní zámeček s rozhlednou z počátku 20. století, který prošel krásnou rekonstrukcí, takže nás tam zavede Eva Bucharová. Ale teď písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Martin Maxa.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: čelí podezření z krádeže a porušování domovní svobody a v případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení.
1: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 6:45, tak počasí na severu Čech je teplo. Aktuální teploty klidně okolo 20 stupňů Celsia, jako například v Kopistech. Ale radar na mapě ukazuje srážky, to pásmo je poměrně široké, teď prochází od Ústí nad Labem směrem k východu, tedy přes Děčín, Nový Bor, Šluknovský výběžek až do Frýdlantského výběžku. A pojďme k předpovědi, po celý den má být zataženo, teď ráno ojedinělé déšť, během dne by srážky měly být četnější a teprve k večeru pak začnou od západu ustávat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: Jdeme křížem krajem a teď narazíme s Českým rozhlasem Sever na výletní zámeček s rozhlednou Hrádek ve Varnsdorfu. Pochází z počátku 20. století, nedávno prošel velkou rekonstrukcí. Jak probíhaly kompletní opravy dominanty, to můžete vidět na srovnávacích fotkách ve vyhlídkové věži. Na výlet na Hrádek vás teď pozve Eva Buchrová a její doprovod Jaromír Suchánek a Vojtěch Durovec, kteří pracují na Hrádku v restauraci.
2: Můžeme říct, že ta dnešní podoba Hrádku se podobá té původní z toho roku 1905?
3: Určitě. A když se podíváte na ty starší fotografie, co jsou tady, když to porovnám s tou dnešní vizáží toho Hrádku, tak já bych řekl, že je to skoro stejné.
2: Pojďme k rekonstrukci. Co se tady všechno opravovalo?
3: Úplně všechno. Fasáda, interiér, střechy, okna. Tady je úplně všechno. Všechno úplně opravené. Tady nás vlastně nezbyl kámen na kameni, když to tak vezmeme.
2: My teď si povídáme v místnosti, která byla dřív co?
3: To byl taneční sál, tady se dělaly zábavy.
4: Je to převážně místnost pro svatby, obřady a tak dál.
2: Už když se přichází zvenku, tak venku vítá našeho turistu vlastně zahrada nebo terasy.
4: Terasa je tady udělaná nově, která je napojená hned vlastně jako venkovní sezení společně s restaurací. Na věž, když chcete jít, je i venkovní vchod. Schodiště celý, to je vlastně taky udělaný nově. Máte přístup ze dvou stran, můžete jít zleva, kdy přijdete do restaurace, můžete jít taky na věž tudy a ještě z další strany, kde vlastně je brána celého tady objektu a tam tudy můžete tak jít. Takže vlastně máme dva vchody. Můžete vystoupat, kolik to je, 92, 93 schodů?
2: 92.
4: A tam vlastně máte taky fotky, obrazy, jak to vypadalo.
2: My na Hrádku ve Varnsdorfu se vlastně nacházíme na samé hranici česko-německé. Na jedné straně Varnsdorf, na druhé straně
4: Seifenesdorf.
2: My vystoupáme na věž vysokou 29 metrů, 92 schodů. Co třeba z té výšky vidíme?
3: Určitě uvidíte ještě. Ten je tady vidět, Seifenesdorf, ten vidíte krásně. Varnsdorf samozřejmě a ještě Grošenou.
2: Ona je totiž velká výhoda, že pod každým oknem je panoramatická fotografie s podrobnými popisky jednotlivých vrcholů, což umožňuje každému návštěvníkovi se v té krajině perfektně zorientovat. Co jsem si ještě všimla, když se stoupá nahoru tím Hrádkem, tak my míjíme různé balkonky, různé vikýře, různá vyhlídková místa, kde si řeknete, no ale tak tady já se cítím krásně.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 6:30 a s Českým rozhlasem Sever vám neuniknou žádné informace ze severu Čech. Další zprávy pro vás bude mít Zuzka Zejdová. Těžařská firma Pavla Tykače, severní energetická, se pře o to s ministerstvem životního prostředí, kdo rozdělí přes 200 milionů obcím na Mostecku. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 6:30.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama. Víc ve zprávách v 7. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně schodily listí. Je to kvůli letním horkům a suchu. Jestli porosty přežijí zimu, bude podle lesního správce Lesů České republiky Aleše Kilba jasné až příští rok na jaře. Lidé v Lomnici nad Popelkou si můžou v rámci Dne zdraví preventivně zkontrolovat svůj zdravotní stav. Před zámkem budou dnes stanoviště na měření krevního tlaku a cukru a zdravotníci budou vysvětlovat důležitost prevence a zdravého životního stylu. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Grácia Stiby. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Dnes bude převážně zataženo s deštěm, k večeru bude od západu ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na západě kolem 19, odpoledne ochlazování.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor u České Lípy, u benzínové čerpací stanice srazilo osobní auto Srnu. Nehoda překáží, raději tam zpomalte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl sedmé od Zuzky Zejdové jste slyšeli. Vám všem pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Už za chvilku si prozradíme, co přinese dnešní den na severu Čech. Opět toho není málo, připomínám, máme středu 9. září. A pak něco pro řidiče. Další díl řidičské abecedy a nenechte se mýlit. I pokud jezdíte často, možná vám některá pravidla přesto stále unikají. Tak si trochu ta zvláštní připomeneme před 7. hodinou. Teď už Karel Zich, nebo právě teď Helena Vondráčková.

0: Se svou kytarou zůstal Karel Zich a my se teď budeme zajímat o to, co přinese dnešní den na severu Čech. Máme tu středu, 9. září. Odvolací soud v Praze se dneska bude zabývat případem Jiřího Lobotky, který je obžalovaný ze založení, to si asi budete pamatovat, toho rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. A podrobnosti budou v našem vysílání po 14. hodině. Začneme v Ústí, na Střekově si můžete prohlédnout legiovlak, na vlakové stanici na nádraží Střekov bude od 9 do 7 do večera přístupná expozice 14 replik legionářských vagónů, jsou to věrné rekonstrukce. A pokud byste chtěli komentář, tak ty komentované prohlídky začínají ve všední dny ve 2 hodiny odpoledne. V Litoměřicích se v kulturním a kreativním centru skuteční beseda 10 let s Václavem Havlem. Od 7 večer bude Ladislav Špaček vzpomínat na své působení na Pražském hradě v roli mluvčího prezidenta republiky. A besedu doplní taky obrazová dokumentace s jeho komentáři. No a ještě jednou Ústí nad Labem, promenádní koncert orchestru divadla města Ústí nad Labem. Dneska by měl být od 5 hodin odpoledne v zahradě tady u nás v Českém rozhlasu Sever operní gala pod širým nebem. No tak snad počasí vydrží.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45, Český rozhlas Sever je s vámi i dnes při středě a samozřejmě tu máme také informace o počasí a proto je na telefonu Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k aktuální situaci, jak to teď vypadá na severu.
1: Aktuálně nás přešla studená fronta a na oboze máme, a dá se říci, velkou oblačnost a srážky se nám aktuálně vyskytují už jen v Šluknovském výběžku a na krajním východě Ústeckého kraje a na stanicích aktuálně měříme od 16 do 19 stupňů Celsia.
0: Jak se bude počasí vyvíjet dál? Jaká bude středa na severu?
1: Tak vypadá to, že by dneska mělo být celý den převážně zataženo a vypadá to, že během rána a dopoledne už se nám srážky vyskytovat nebudou, ale odpoledne opět očekáváme, že se vyskytne místy déšť nebo přehánky, ale večer nám začnou srážky od západu ustávat. A co se týče teplot, tak dneska budou nižší, než byly včera, a to v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia a na západě okolo 19, a ty nejvyšší teploty, dá se říct, že budeme měřit dnes okolo poledne a odpoledne už se nám začne ochlazovat.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Já děkuju za předpověď a hezký den, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Black Milk a my před námi máme řidičskou abecedu. Řídíme asi všichni, nicméně zkuste si schválně někdy udělat testík, jestli jste náhodou něco z řidičského umění, ani ne tak umění, ale z předpisů nezapomněli. No garantuji vám, že ano. Tak si s námi pojďme osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září rozebereme každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se hodně často chybuje, a dneska budeme zipovat. Takže jak se správně uplatňuje pravidlo zipu, nám řekne Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Za 5 minut už tu bude 7. hodina a se 7. hodinou také další zprávy, které vám přinese Zuzka Zejdová. Propagaci Ústeckého kraje zajistí od ledna nová příspěvková organizace. Víc se dozvíte přesně v 7 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Propagaci Ústeckého kraje zajistí od ledna nová příspěvková organizace. V Karviné dnes s pietou a bohoslužbou uctí Den horníků. Dnes bude převážně zataženo s deštěm a teploty 20 až 23 stupňů. Jsou to zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
2: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
3: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
4: Co se týče konkrétné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
3: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Ústecký kraj zřídí novou příspěvkovou organizaci s názvem PULS. Má sjednotit vizuální identitu kraje a zajistit jeho propagaci. Věnovat se bude marketingu, prezentaci a produkci kulturních a dalších akcí všech příspěvkových organizací kraje, upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
5: To znamená, my budeme svým způsobem mít i vlastní eventovou agenturu, která bude to nejenom schopna vymyslet a také zrealizovat a nejenom pro kraj, ale pro města, obce, případně pro další subjekty. Mělo by to fungovat od 1.1.27. Budeme vypisovat v říjnu výběrové řízení na ředitele.
0: Krajská organizace zaměstná celkem 8 lidí. PULS z části nahradí práci regionální rozvojové agentury. Tu zastupitelé zrušili, protože byla ztrátová. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou dnes Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. V Norsku dnes bude pohřeb krále Haralda V. Ve 12 hodin vyrazí smuteční průvod směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená do královské hrobky v pevnosti Akershus.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo s deštěm, k večeru bude od západu ustávat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na západě kolem 19, odpoledne ochlazování, na horách 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Vážná nehoda dvou osobních aut se stala na silnici 1/38 u Dokst. Zasahují tam všechny složky záchranného systému, jezdí se kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Připravte se na zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Právě v 7 od Zuzky Zejdové jste slyšeli, dneska máme středu, připomínám je 9. září a právě tenhle datum budeme za chvilku probírat s Petrem Jungmanem v našem kalendáriu. Pak se podíváme za hokejisty Chomutova, ti startují svoji soutěž právě dnes. Hokejista Martin Hansel si chce v Chomutově říct o návrat do extraligy a my o tom uslyšíme před 7:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou Pavel Bobek nebo Petr Rezek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Pavel Bobek, teď na Českém rozhlasu Sever, blíž k dnešnímu datu. Dneska máme středu, je 9. září a Petr Jungmann toho opět našel spoustu.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je právě 7:15, dospíval Paul Simon, před chvílí jsem vás ochudil o zajímavá výročí z kalendáře, tak pojďme dát slovo Petru Jungmanovi ještě jednou.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 9. září, svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungman, hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
0: Počasí. Krásný den, no nevím, jestli máte rádi zataženo a déšť a ochlazení, tak vám tenhle den asi hezký připadat bude. Každopádně aktuální teploty teď většinou okolo 17 až 19 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje pásmo srážek, které prošlo Ústeckým krajem a teď už je spíš v kraji Libereckém a z něj už pomalu také odchází. Každopádně předpověď mluví o tom, že celý den bude hlavně zataženo. I odpoledne můžeme očekávat srážky četnější, které začnou od západu ustávat teprve až k večeru.

0: Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová, my vás teď s Českým rozhlasem Sever zavedeme do Chomutova, startuje nový ročník v prvoligovém Chomutově. Hokejista Martin Hanzel, ten má za sebou 10 sezon v české nejvyšší soutěži, 2 ve Finsku, a tenhle hráč právě v Chomutově dneska soutěž začíná. Po minulé utrápené sezóně totiž skončil ve Vítkovicích a v extralize během léta angažmá nesehnal.
1: Před minulou sezónu nazbíral Hanzel 25 bodů na severu Evropy a pak 12 ve Vítkovicích. V uplynulé ale spadl produktivní útočník na pouhých 11 bodů. Mohli za to problémy se zdravím.
2: Už se to se mnou táhne víceméně 2 roky. A teď bylo mi řečeno, že jsem asi měl boreliozu a teď dobíral jsem dlouhý antibiotika, že jsem ani moc nenatrénoval. A zvláštní tělesný projevy, no. Nikomu bych to nepřál.
1: Prozradil Martin Hanzel. Minulou sezonu ve Vítkovicích by nejraději vymazal z paměti.
2: Měl jsem třeba den, kdy jsem přišel na zimák a prostě nemohl jsem skoro zjít hokejku do ruky, jak jsem necítil jsem ruce, pak to skočí do nohou, jo, je to furt něco, taky předítavý. Já jsem prošel nespočetně doktorských prohlídek a tady to všude všechno vyšlo, jakoby to, až teďka mi brali krev a zjistili, že jsem to asi někdy prodělal po roce a půl vlastně, takže teď přeléčuju, jakoby tady to, a jestli to je ono, těžko říct, no, je to na polici už. Já jsem dobral nedávno, takže ještě jsem po nich trošku unavenější, ale snad to byl krok správným směrem.
1: Šikovný forward se chce dát zdravotně dohromady a hokejem se opět bavit.
2: Zase vrátit se k nějakému svému standardu, cítit se dobře na ledě, jako protože ten rok poslední byl fakt šílený. Skrz nějaký tady ty podivuhodné nemoce. Snažím se dostat trošku do kupy, no, a zase si užívat ten sport.
1: Po dlouhých letech opustit nejvyšší soutěž nebylo pro Martina Hanzla snadné.
2: Příjemný to není, samozřejmě si myslím, že bych ještě na to měl tam být. S tím jsem do toho i šel, jakože doufám, že teď budu hrát dobře, a vždycky to tak je, že nějakým týmu se nedaří a budu to chtít obměnit, no, takže čekám tady na to.
1: Doufá Martin Hanzel, že svou extraligovou bilanci brzy rozšíří. Nebránil by se tomu, kdyby to bylo v Litvínově, v jehož dresu mezi elitou před 10 lety debitoval.
2: Z mojí strany tam ochota byla jít zpátky. Už od té doby, co jsem odešel vlastně do Budějovic, prostě jsme nějak v kontaktu byli. Myslel jsem si, že teď je ta ideální doba se vrátit na to. Zatím to nepřišlo. Teďka se sem nikdo nebavil. Ještě před koncem loňské sezóny jsme byli v kontaktu, tak to já jsem ji usoudil, že by tam zájem být mohl, ale zatím to tak není. Nevím, jestli se něco změnilo, to se ke mně nedostalo.
1: Řekl hokejista Martin Hanzel, který začíná novou sezónu v prvoligovém Chomutově. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

To byl Michal Tučný a za malou chvíli další zprávy od Zuzky Zejdové, ve kterých se dozvíte třeba to, že do Jablonce dneska přijede ostravský Baník a podle policie bude ten zápas rizikový. Více dozvíte ve zprávách v 7:30.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé odsouhlasili ukončení činnosti regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. Společnost je podle hejtmana Richarda Brabce z ANO ve ztrátě. Agenturu z části nahradí nová krajská organizace PULS. Do Jablonce dnes přijede ostravský Baník. Podle policie bude zápas rizikový. Ve městě proto zvýší dohled. Podrobnosti ve zprávách v 8. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale například taky v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou naplánované po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se totiž v posledních letech snaží neupozorňovat na negativní aspekty vlády prvního komunistického vůdce. Po celý den bude převážně zataženo, teď ráno a znovu během odpoledne místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na západě kolem 19, odpoledne ochlazování.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního auta zablokovala na dálnici D7 ve směru na Prahu exit 75. Nájezd a sjezd na dálnici v tomto směru je uzavřený a kolony máme hlášené ze silnice 1/35 v Liberci na dvou místech od Dlouhého mostu na Liberec i k obchodní a průmyslové zóně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl osmé od Zuzky Zejdové. Tak dobré středeční ráno, za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o školní docházce a taky o devátých třídách, poměrně ožehavé téma. A pak otevřeme opět případ lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko. Určitě si na to vzpomínáte, kdo založil největší lesní požár. Obžaloba viní bývalého strážce Jiřího Lobotku, po několika měsících se případ znovu vrací k soudu a my o něm budeme mluvit před 8. mou hodinou s Danielou Bilařovou, abychom si ho připomněli. Teď už ale písničky, které nestárnou, připraven je Valdemar Matuška a teď zpívá Hana Zagorová.

0: Děláme rádi s Valdemarem Matuškou, teď je 8 minut po půl osmé, vracíme se ke včerejšímu, dáme řeč. Po 9. hodině jsme se Zdeňkem Lukeslem docházeli do školy samozřejmě, ale hlavně jsme diskutovali o tom, jestli považujeme zrušení 9. tříd základních škol za prospěšné nebo neprospěšné. A dovolala se i paní Hana z Mostu.
1: Tak já jsem ročník narozený 1954, měli jsme za 9. třídu povinnou a chtěla jsem říct, že jsem byla šťastná, nebo i tak nějak jsme to brali my děti, že v té 8. jsme byli takový děčtější a v té 9. najednou jsme to brali trošku jinak, ale tenkrát jsme si to neuvědomovali, ale bylo to takový víc hodně kamarádský jsme byli, byli jsme na sebe takový hodně, i kluci, i holky, jsme to brali tak jako vážně a byli jsme šťastní, že v té 9. třídě jsme, že jsme neopustili 8. víte, já budu teďko mít na krajičku, protože si fakt úplně na to, že je vzpomínám. A byli jsme taky šťastní, měli jsme strašně hodný učitelé všechny a že jsme nemuseli opustit v té 8. třídě, ale jsme si to tenkrát už v té 9. třídě uvědomovali, takže chtěla bych říct, že to bylo hezký. Myslím si, že jsme nic nestratili, že jsme šli do 9. třídy v tom životě tak nějak. A chtěla bych říct, že ta 9. třída, že je škoda, že tak nějak ustřihnou, protože říkám, v té 8. jsme byli takový ještě děti, ale pak to člověk vnímá úplně jinak. V té 9. třídě se utvrzovalo hodně to kamarádství a to přátelství takový.
0: Zajímavý názor. I dnes po 9. hodině se Zdeňkem Lukeslem otevřeme zajímavé téma v našem Dáme řeč a budeme se ptát, kterého zvířete se nejvíc bojíte. No, tak to bude určitě zajímavé. Po 9. dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, tak aktuální teploty venku okolo 16-17 stupňů Celsia. Ústecký kraj už i skoro Liberecký přešlo pásmo srážek, ale každopádně během dne počítejte, že bude převážně zataženo a vyskytne se déšť, odpoledne to bude četnější, k večeru pak začnou srážky od západu ustávat a bude se protrhávat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 48 minut, vy posloucháte Český rozhlas Sever, děláte dobře, pokud chcete vědět informace ze severu Čech. Mimochodem, k soudu se po několika měsících vrací případ největšího lesního požáru v historii Česka. Ano, byl to ten v Českém Švýcarsku, má tam stanout dobrovolný strážce, vlastně bývalý dobrovolný strážce Národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka. Obžaloba ho viní, že Národní park tehdy úmyslně zapálil a detaily k tomu má Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Předchozí osvobozující rozsudek nižšího soudu, vrchní soud totiž zrušil a případ mu vrátil s tím, že má přehodnotit důkazy. Ústecký krajský soud ale letos v lednu znovu Lobotku obžaloby zprostil. Proti tomu se pak odvolal státní zástupce Tomáš Skála, který je stále přesvědčený o Lobotkově vině. Tady připomenu, že Jiří Lobotka se k činu původně doznal v psychiatrické léčebně, později ale přiznání odvolal a toto stanovisko zopakoval i v lednu při posledním jednání v Ústí nad Labem.
2: Chci prohlásit, že Národní park České Švýcarsko jsem doopravdy nezapálil. V podstatě chtěl jsem mít na detektor lži a velice mě mrzí, že to taková hromada nejasností, prostě to mě samozřejmě mrzí, ale já to nebyl. Nevím, co bych to měl říct.
1: Vinu přiznal jenom u menších případů žhářství na Něčínsku, šlo třeba o podpalené krmelce, myslivecké posady anebo rozhlednu na Vlčí hoře u Krásné Lípy. Za to pravomocně dostal 2leté vězení a taky ústavní léčení. V současnosti už je ale na svobodě a podle jeho advokáta Víta Pavka se do společnosti začlenil bez problémů. Za založení rozsáhlého požáru Národního parku České Švýcarsko Lobotkovi hrozí až 15 let vězení.
0: Pojďme si to ještě stručně připomenout a shrnout. Přece jenom už je to přes 4 roky.
1: Je to tak, hořet začalo v noci 23. na 24. července 2022 u Hřenska v lokalitě, které se říká Malinový důl. Zásah trval 3 týdny a vystřídalo se u něj 6 tisíc profesionálních i dobrovolných hasičů z celé země. Nasazená byla i speciální hasící letadla z Itálie a Švédska. Celková škoda po požáru byla vyčíslená na 270 milionů korun. Zasažené byly také nějaké obce, tedy Hřensko a Mezná. A na Mezné schořelo několik domů. Rychlému šíření požáru tehdy pomohlo veliké sucho a vítr.
0: Dodejme, že tenhle případ a samozřejmě i to, jak ten soud a to dnešní líčení dopadne, to budeme sledovat. Každopádně pro tuto chvíli nám shrnula informace Daniela Pilařová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byla Lenka Filipová, Jindra Malík. Za 5 minut už tu bude 8 hodina a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za malou chvíli tedy další aktuální zprávy ze severu Čech, které vám přinese Zuzka Zejdová. V Jablonci mají dneska fotbalisté svátek, policisté zase, řekl bych, o službu navíc, protože do Jablonce dneska přijede ostravský Baník a podle policie bude tenhle zápas rizikový. Podrobnosti tu budou ve zprávách v 8 hodin, počkejte si na ně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Letní vysoké teploty a dlouhodobé sucho donutily některé starší stromy v Krušných horách schodit listí, jestli přežijí, ukážou až jarní měsíce. Do Jablonce dnes přijede ostravský Baník, podle policie bude zápas rizikový. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Bude převážně zataženo teď ráno a znovu během odpoledne místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně schodily listí. Důvodem jsou letní vysoké teploty spojené s dlouhodobým suchem. Jestli hlavně starší porosty přežijí zimu, bude jasné až příští rok na jaře, říká lesní správce Lesů České republiky Aleš Kilp.
4: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy, olistnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky.
2: Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas 5. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany policie České republiky bezpečnostní opatření.
2: Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
6: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum.
6: Počasí.
2: Po celý den bude převážně zataženo, teď ráno a znovu během odpoledne místy déšť nebo přehánky, k večeru začnou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na západě kolem 19, odpoledne ochlazování na horách 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu se zraněním máme hlášenou z Ústí nad Labem ze silnice 2/613, to je Žižkova ulice. Připravte se na zdržení. A na Chomutovsku na silnici 1/27 u Hrušovan omezuje průjezd úklid po nehodě 3 osobních aut. Na silnici se rozlila kapalina.
3: Zelená vlna
7: Známe lepší cestu.
8: Právě v 8 a Zuzka Zejdová, dobré středeční ráno na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku položíme zvídavou otázku Martinu Písaříkovi. Tentokrát nám odpoví na něco, co v učebnicích nebylo. Budeme si zajímat o stříhání nechtů. No a pak je tu náš seriál, o kterém už jste slyšeli, Svět podle Havla, kterému patří celé Září na Českém rozhlase, a tentokrát o architektuře. Písničky, které nestárnou, už jsou také připraveny, takže Věra Martinová a Turbo.
7: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 12 minut a pokládáme Martinu Písaříkovi opět jednu otázku, na kterou nám ve škole neodpověděli. Rubrika Co v učebnicích nebylo. A tentokrát se ptáme, proč nebolí stříhání nehtů.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější.

0: překážely a tak se postupně přeměnily v ploché nehty na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: V 8 hodin a 18 minut něco málo o počasí, tak aktuální teploty v tuhle chvíli už pomalu stoupají směrem ke 20 stupňům Celsia. Na radaru v Ústeckém kraji už žádné srážky, deštěm už jsme si prošli, ale předpověď mluví o tom, že i během dne můžete očekávat četnější srážky, které začnou ustávat teprve k večeru a od západu. Nejvyšší denní teploty už se moc nezmění, dostanou se jen na 20 až 23 stupňů.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut chybí do půl deváté. Možná už víte, že září v Českém rozhlase bude patřit Václavu Havlovi v seriálu Svět podle Havla a dneska budeme mluvit o architektuře. Ta byla Václavu Havlovi blízká, jak sám říkal, považoval ji za odraz společnosti a proto se snažil v maximální možné míře taky zpřístupnit Pražský hrad a upozorňoval na stavby, které podle něj krajinu zbytečně hyzdily.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Copak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Architektura byla Václavu Havlovi vždy blízká. I proto se snažil promluvit do toho, jak bude vypadat centrum Prahy, kde jako prezident úřadoval. V květnu 1992 popsal, proč kvůli tomu nechal založit Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan.
2: Tady, jak víte, se nevládlo na tom hradě. Všechno dělala strana a tady byly dámy, které vyměňovaly květiny ve vázách. To nebyl v pravém slova smyslu politický úřad a v mnoha oblastech činnosti to byl trošku Augiášův chlév. Než jsme se v tom zorientovali, nějaký čas to trvalo. Teď víme, co chceme a máme své plány. K tomu patří a s tím souvisí i náš úmysl založit takzvanou Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan. Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum. Sem chodí desítky milionů lidí. Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Zmínil i to, za jak dlouho se podle něj může podařit, aby hrad získal tvář, kterou si prezident představoval.
2: To je nekonečný proces. To nebude nikdy hotovo.
3: Václav Havel se snažil i reprezentativní prostory maximálně otevírat veřejnosti. Popsal to třeba v dubnu 1993.
2: Jsme v Královské zahradě, což je zahrada nyní otevřená veřejnosti, propojená se zahradou u letohrádky královny Anny a doufujeme v budoucnosti propojená i s Chodkovou zahradou. Ta zahrada byla po dlouhá léta veřejnosti uzavřena právě s ohledem na tento domeček. Bylo to myšleno jako rezidence prezidentů. Bydleli tady tudíž všichni komunističtí prezidenti až po mého předchůdce doktora Husáka.
3: Prezident Havel považoval architekturu za tvář společnosti. V červnu 1993 tak popsal, jak ho trápí nová stavba na Pražském Strahově.
2: Architektura je vlastně takovou tváří společnosti. Jel jsem nedávno do práce na hrad přes Strahov. A všiml jsem si, že na tom Strahově vyrostl jakýsi obludný komín, strašně vysoký, který úplně porušuje profil toho kopce. Zajímal jsem se o to, co to je, proč to tam je. Dozvěděl jsem se, že to je snad prý jakási větrací šachta od toho stavěného tunelu strahovského. Ptal jsem se odborníků, zda to opravdu musí takto být a řekli mi, že samozřejmě nemusí. To dávno někdo naplánoval v éře komunismu a stereotypně to jede dál a najednou tam ta potvornost stojí.
3: V květnu 1996 se na Pražském hradě otevřela unikátní výstava Architektura pro novou demokracii. Václav Havel si při té příležitosti posteskl, že v minulosti bylo prestiží v Praze stavět, což se teď nedaří.
2: Když architekt Plečník začal na Pražském hradě uskutečňovat některé své projekty, zvedla se typicky česká provinciální vlna odporu malých českých architektů, kteří říkali, proč nám tady nějaký cizinec má co si stavět. My jsme lepší, takové ty závistivé, žárlivé hlasy, které jsou naštěstí dávno zapomenuté a Plečníkovo dílo trvá. Já mám dojem, že bychom měli podporovat dobrou architekturu, která se v Praze objeví, ať je jejím autorem kdokoliv.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.
0: Ano, a další díl tu bude opět zítra. Ovšem už za chvilku další zprávy Českého rozhlasu Sever. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů, které předčasně shodily listí. I o tom bude mluvit Zuzka Zejdová ve zprávách.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. K jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát odsouzen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně schodily listí. Je to kvůli letním horkům a suchu. Jestli porosty přežijí zimu, bude podle lesního správce Lesů České republiky Aleše Kilba jasné až příští rok na jaře. Lidé v Lomnici nad Popelkou si můžou v rámci Dne zdraví preventivně zkontrolovat svůj zdravotní stav. Před zámkem budou dnes stanoviště na měření krevního tlaku a cukru a zdravotníci budou vysvětlovat důležitost prevence a zdravého životního stylu. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Grácia Stiby. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos v společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Po celý den bude převážně zataženo, teď ráno a znovu během odpoledne místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, odpoledne ochlazování, na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Ústí nad Labem v Žižkově ulici u Makra. Je tam silný provoz, nechte si časovou rezervu. A na dálnici D7 u Drouškovic ve směru na Prahu je po ranní nehodě nákladního auta uzavřený exit 75. Neprůjezdný je sjezd i nájezd na dálnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy se Zuzkou Zejdovou o půl deváté. My na těch silnicích ještě chvíli zůstaneme, aktuální situaci opustíme, ale budeme se zajímat o důležité opravy, které se chystají tady u nás v našem kraji. To řidiči jistě také bude zajímat. Ve zprávách jsme mluvili i o stromech, které schodily předčasně listí. Tím důvodem jsou vysoké teploty, dlouhodobé sucho. Týká se to i severu Čech a právě o tom bude mluvit náš kolega Jan Beneš před devátou hodinou. Teď už jsou ale připraveny písničky, které nestárnou, tedy Václav Neckář nebo Leo. Na Machálková.

0: Za 5 minut bude 8:45, míříme na severočeské silnice, budeme se zajímat, jaké zásadní opravy, a to řidiče určitě zajímat bude, se na nich v nejbližší době chystají. A řekne nám to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Lovosicích u Jatek pokračují práce na stavbě nové okružní křižovatky. Tento týden přecházíme do druhé etapy prací. Její nezbytnou součástí je uzavírka nejen silnice 1/15 přes most, ale i Terezínské ulice ve směru z centra ke křižovatce. Objízdná trasa je vedena od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk. Zprovoznění nové okružní křižovatky za 31 milionů korun plánujeme v listopadu.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45, jaké máme počasí. Aktuální teploty v tuhle chvíli měříme většinou okolo 19-20 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. Ovšem během dne počítejte s tím, že se objeví déšť, začne to pěkně od západu, srážky během dne budou četnější a k večeru začnou zase od západu pěkně ustávat. A teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympic na Českém rozhlasu Sever dohrála v 8 hodin a 48 minut. My jsme už půl deváté ve zprávách avizovali to, že stromy ve vyšších a středních partiích Krušných hor předčasně schodily listí. Můžete se tam jít klidně podívat. A ten důvod je jednoduchý. Jsou to vysoké letní teploty a samozřejmě také dlouhodobé sucho, které tu bylo hlavně v červenci a v půlce srpna. Škody zaznamenali lesníci dokonce i na letos vysazených porostech. Jestli opadané vzrostlé stromy přežijí zimu, to bude jasné vlastně až příští rok na jaře. My o tom teď budeme mluvit s naším kolegou Janem Benešem. Honzo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Budou muset lesníci některé stromy uschlé po tom letošním létě pokácet?
1: Zatím není kácení stromů kvůli suchu na pořadu dne. Do lesa nad Osekem na Teplicku jsem vyrazil s lesním správcem Lesů České republiky Alešem Kilbem z lesní správy Litvínov. Ukazoval mi starší stromy, ale i mladší břízy, které mají už teď hodně prořídlé koruny. Někde listí chybí úplně.
2: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy. Olisnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky.
1: Starší stromy teď už předčasně schodily listí. Podle Aleše Kilba jde ale o běžnou obranu před suchem, kterou v Krušnohoří můžeme vídat v posledních letech často. Jestli ale porosty přežijí zimu, bude jasné až příští jaro.
0: No jak jsou na tom ty letos vysazené mladé stromky? Přežily jim velká vedra a sucho?
1: Podle Aleše Kilba je zatím na konečné hodnocení brzo. U nově vysazených stromků budou lesníci znát přesná data až na podzim. Už teď to ale vypadá, že škody budou v rozsahu obdobném jako v minulých letech.
2: My ke dnešnímu dni předběžně nějaké ztráty na čerstvých výsadbách z jara evidujeme, ale není to v té naší lokalitě nad ten běžný průměr těch minulých let.
1: Konstatoval Aleš Kilb z lesní správy Litvínov, její revír se rozprostírá po Krušných horách od Chomutovska až po Ústecko.
0: A stromy, které kvůli suchu nejsou v dobré kondici, také můžou napadnout škůdci. Jak to vypadá s touhle situací?
1: Jde hlavně o kůrovce, který může napadat stromy oslabené suchem. Podle Aleše Kilba jde ale hlavně o smrky, které jsou ohrožené.
2: Každá dřevina má určité spektrum škůdců, kteří čekají na ten stres, který tu dřevinu oslabí a potom se jí pokouší napadnout. Smrk je velmi citlivý na nedostatek vláhy a v okamžiku, kdy je oslabený nedostatkem vláhy, tak v podstatě může být velmi snadným terčem po kůrovce.
1: Jak ale dodal lesní správce Aleš Kilb, smrků už mají v revírech lesní správy Litvínov mnohem méně než třeba před 30 lety.
0: Jak to vypadá v lesích, Krušných horách po tom suchu, které jsme tu měli o prázdninách, nám zprostředkoval Jan Beneš. Honzo, díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut už tu bude 9. hodina a s 9. hodinou i dnešní Dáme řeč. A když dáme řeč, tak se Zdeňkem Lukeslem. Ahoj Zdeňku.
1: Já tě zdravím, dneska to bude o zvířátkách.
0: Zvířátka.
1: No, ale zvířata, kterých se jako bojíš, jo? Ale pozor, v Čechách. No. Ne, že by se zbal tygra nebo něco.
0: To ne, no. Teď mě vůbec jako nenapadá mě žádné zvíře, kterého bych se bál. Já jsem doma používán velmi často jako odstraňovač těch jako neoblíbených zvířecích druhů, jako je netopír nebo pavouk, žába, had. Ne. Tohle mě netrápí. Ani sršňů se nějak nebojím, to jsme tady odstraňovali nedávno z našeho stromu. Ne. Jedině je snad sova.
1: Sova, ty se
0: a to mám z toho seriálu Nupa gadí. Hlavně, když tu není ten zlý vlk a sova.
1: Jo. Takže ani žádný zvíře tě třeba nenapadlo v lese nebo něco?
0: Speciálně, napadla mě liška.
1: Liška tě napadla?
0: Ano, liška mě napadla a byl to ojedinělý případ, kdy na lesní testce liška srazila berana. Ne, ona nekoukala na cestu, chudáka, narazila mi do stehna. Tak nevím, kdo se víc polekal. Řekl bych, že ona teda.
1: Takže zvířata v českých lesích, luzích, a hájích, jakých se bojí, tak se kterými jste měli nějaký konflikt, to všechno probereme po 9.
0: Dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem, loučí se Petr Beran a zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Odvolací soud znovu projedná kauzu požáru Národního parku České Švýcarsko. Krajští zastupitelé odsouhlasili ukončení činnosti regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. V Praze dnes začíná fungovat nové Národní onkologické centrum. Čekejte převážně zataženo, odpoledne místy déšť nebo přehánky a teploty 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Pražský vrchní soud se dnes vrací k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
2: Ústecký krajský soud v lednu už po druhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal svou výpověď, ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
0: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje ukončí po více než 30 letech činnost. Od října už nebude přijímat nové zakázky a dotační projekty postupně převede na jiné organizace. Společnost je ve ztrátě a není konkurenceschopná, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
3: Aby se vypořádala se všemi závazky vůči zaměstnancům, vůči všem subjektům, které tam ty smlouvy mají. Všechny ty projekty jedoucí přejdou buď na inovační centrum nebo na transformační centrum, respektive na datové centrum, v budoucnosti transformační centrum. Předpokládáme, že v průběhu příštího roku ta činnost bude utlumena.
0: Regionální rozvojovou agenturu z části nahradí nová krajská organizace PULS. Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes v 11 hodin otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun, většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Silničáři dnes ráno uzavřeli sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Ředitelství silnic a dálnic radí využít silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru.
1: Počasí.
0: Po celý den bude převážně zataženo, odpoledne místy déšť nebo přehánky, k večeru začnou strážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 122 cm, průtok 74 metry krychlové za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem Serpentinám v Dulcích se řeší nehoda motorky, projíždějte tam velmi opatrně a se zdržením počítejte na dálnici D8 na 36. kilometru ve směru na Prahu. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Taky odtamtud nám voláte.
4: Před sjezdem na Budyni nad Ohří, nad Ochsany, tak tam je kolona, kvůli tomu zúžení to tam je, je to na zdržení teď už asi 15 minutek.
0: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Zvířata, to je dnešní téma, ale pozor, kterého zvířete u nás v Čechách se nejvíc bojíte? Měli jste někdy nějakou příhodu se zvířetem z českého lesa nebo z louky, třeba že jste šlápli na zmy nebo honilo vás prase, utíkali jste před rojem včel? Jak je to u tebe, Zuzko? Bojí se někoho nějakého zvířete tady u nás?
0: Já ani ne, já jsem vyrostla jako v lese, jo, takže se zvířat moc jako nebojím.
5: Ano.
0: Ale jeden příběh byl, to když si v loni můj ještě mladý pejsek našel v lese právě pruhovanýho prasečího kamaráda, který tam byl jako sám, jo, tak jsem si říkala ajaj, a tak rychle na vodítko a pryč,
5: ano,
0: dřív než přišla jako maminka, no.
5: To nedorazila včas.
0: Nedorazila, naštěstí nedorazila.
5: Ano, tak zavolejte i vy, buďme rádi, že u nás nežijou ty mamby, kobry a lvy. Volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Petr Novák, teď Věra Špinarová.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 9. hodině, jak jsem říkal, ještě žijeme v Čechách, že se nemusíme bát tygrů, lvů, hrochu, kober či žraloku, ale přesto jsou zvířata, kterých se tak trošku bojíme. Zmije, prase, roje, sršňů, včel. Měli jste někdy nějakou příhodu se zvířetem z českého lesa nebo z louky? Tak zavolejte. Jak už jsem zmínil, asi ten bodavý hmyz, ten nás trápí hodně. Vos je třeba letos podle vědců u nás víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jen lidem, potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti, asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě jste ho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla na jezdu sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je vos více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Ano, byly zmíněni i sršni, ty teď v minulém týdnu popíchali několik turistů, kteří mířili na Bořeň. Tak se vás ptám, jestli vy jste měli nějakou příhodu se zvířetem z českého lesa nebo z louky, kdy vám třeba hrozilo nějaké nebezpečí, kterého zvířete.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete třeba hned teď zavolat, abyste se dostali do vysílání na 475 212 212. Dáme řeč, který zvířat se u nás nejvíc bojíte, jestli jste s nějakým zvířetem měli příhodu, třeba, jak už jsem zmiňoval, že jste málem šlápli na zmy, nebo vám zvonilo prase. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, žijeme celkem v bezpečném prostředí, nedovedu si představit, jaký strach musí mít maminka afrického chlapce, když si jí řekne, že se jde projít do lesa. Ale i u nás se bojíme některých zvířat, já osobně asi nejvíc divočáků. Často se chodím projít nebo proběhnout na resl v Mostě a tam se to těmi divočáky jenom hemží, ale naštěstí musím zaklepat, zatím jsem žádný konflikt s žádným divokým prasetem neměl. Tak zavolejte 475 212 212, jestli se bojíte nějakého zvířete v českých luzích a hájích, jestli jste už s někým měli nějakou příhodu. Já se koukám, co píšete toho dost, tady píše Milena, když jsme bydleli na samotě v hájovně v Jizerkách, okolo bylo plno zvěře, jeleni, srnky, divočáci, mufloni, lišky, jezevci a další. Nikdy jsem se nebála, ale zde na Podlesí jsem jezdila okruhy na kole a v části trasy ze Zíchovice na Řevničov jsem projela rojem sršní. To byl rekord, jak rychle a bez újmy jsem frčela. Takže tam jsou ty sršní zase a já tady mám první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: No, Jaromír, Valkeřice.
0: Dobrý den. Tak jakého zvířete vy se nejvíc bojíte tady u nás v Čechách?
1: No, tak já se moc těch zvířat nebojím, oni se spíš ty zvířata bojí mě, protože chodím se psema.
0: To je pravda.
1: Ale jednou se mi teda stalo, u Vítěvy rozhodny, nahoře u Mukařova nás jako napadli dva ovčáci, ty se tam vzali, kde se vzali, já nevím odkud.
0: Jo, jako psy.
1: No, psy, ale

0: To bylo strašně takový zajímavý, protože oni, jako moji psi si tam na louce prostě hrabali myšky a najednou se prostě vyřítili dva velký černý ovčáci nebo něco takového, prostě to byly hrozný telata. No a samozřejmě psi, že ho ty zavrčeli, no oni se do malého jezevčíka pustili, tomu byl skoro rok, takže ho vzali do tlamy, dvakrát s ním flákli vozem, on vyklik a nechali ho bejt, no na čubu se vykašlali, tak jsem začal couvat. Až do lokautu, oni prostě šli se mnou, no když jsem pak dával jezdečíka do auta, tak byl strašně oslintaný, jsem říkal, snad měli steklinu, že byl prostě jakoby odpěny, jak ho měli v hubě, ty psi smrděli a pak někam odběhli, jo. Takže nevím, co to bylo zač, měl jsem z toho docela vítr, no jezdečík měl jenom malou tržnou ranku na boku, ale to se mu zahojilo a já snad steklinu ještě nemám, no, je to už od jara.
1: No tak snad, to už je snad v pohodě, tak já vám děkuju za tuhle příhodu, díky moc a opatrně v lesích, mějte se hezky, nashledanou.
0: Vy taky, nashle.
1: Tak tolik první příhoda, ale ne v uvozovkách divokým zvířetem, ale s pejskem se stala. Vy už jste měli něco takového, ne podobného, ale třeba úplně jiného, že jste třeba měli konflikt s divokým prasetem, se zmí a tak dále a tak dále. Těch v uvozovkách nebezpečných zvířat u nás taky najdeme docela dost, tak volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

0: Tak už jsme probírali ovčáky jako psy a já jsem zmínil divoké prase, které mě zatím teda nepřekvapilo, musím zaklepat, trošku teda spolehám na to, že hodně dupu po lese, samozřejmě neřvu, ale snažím se nechodit úplně tiše. Pojďme na další telefonát, paní Dana Zloun je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak z jakého zvířete máte nejvíc obavy v našich lesích?
1: Hlejte, já bych to nebrala v lese nebo na lukách, ale mě stačí na dvoře. Po dvakrát jsem měla kohouta, kterýho jsem se teda fakt bála.
0: A byl vlastní váš?
1: Vlastní, můj. Jo, pro dobroto, za žebroto. Nemohla jsem jít na dvůr jinak než s koštětem. No. Dvakrát po sobě, zařekla jsem se, že už nikdy slepicím kohouta nedopřeju. No, nakonec to dopadlo tak, že loni jsem dostala za krslika, takže toho se nebojím.
0: Jo, takže kohout po... A ten agresivní skončil jak?
1: No, polívka.
0: Polívka.
1: Byla dobrá polívka, yes. Ale to opravdu bylo, protože já sama teda zvíře nezabiju, tak to jsem musela povolat souseda a i ten s ním měl co dělat. A můžu říct, že takový škrábnutí nebo zobnutí, klobnutí, jo, že se to sakra dlouho hojí,
0: jo.
1: A bolí to.
0: Jo.
1: Takže jako já bych neviděla nebezpečí někde v lesích, ale občas na dvoře.
0: Dobře, a do lesa, no. Když jdete, tak tam je to v pohodě.
1: Do lesa, no, tak my tady přímo jako lesejky nemáme, spíš takový porosty kolem řeky, kde teda se dá. Jo, ale tam jako spíš si vyfotím nějakou užovku nebo jako hada, který se zdrží na tolik dlouho, abych se ho mohla vyfotit, tak jako to spíš si vyfotím.
0: Jo, takže spíš takhle.
1: Jinak ta zvěř, tady si myslím, že tak nebezpečná není, ale na dvoře opravdu. A když jsem byla holka, tak jsme chovali husy.
0: Je, těch jsem se taky bál.
1: Když jako měli housata, protože se nám i líhly, tak prostě jít na dvůr a potkat se s housarem, to bylo taky.
0: Dobře, tak to jsou další zvířata.
1: No, takže nemusíme za nebezpečím až tak daleko doma na dvoře kolikrát.
0: Dobře, díky za telefonát a mějte se krásně.
1: Naschledanou. Taky, naslyšenou.
0: A co nám píše, ta Lenka píše, nejvíce asi bojím zmí, ale především kvůli pejskům. Sama se bojím divokých prasat. Ještě, že tu nejsou medvědi. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jakého zvířete se bojíte v českých lesích, luzích i na dvorcích.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Probíráme, kterých zvířat se u nás v Čechách nejvíc bojíte, se kterými jste měli třeba nějaký konflikt nebo nepříjemnou situaci. A já jsem se dovolal skvělému moderátorovi, našemu kolegovi. Na telefonu je Láďa Hruška. Láďo, já tě zdravím, hezký den.
2: Hezké dopoledne na Severi všem milovníkům zvířátek.
1: No, vy jste milovníkem zvířat, ne?
2: No já určitě. My doma máme 17-letou fenku buldočka. Ano. Právě na ní koukám na zahradě a má se čili k světu, tak asi má dobrou péči.
1: No určitě, na 100%, ale přesto. Jsou u nás zvířata, která jsou tak trošku v úzovkách nebezpečná. Bojíte se něčeho?
2: Tak asi bych lhal, kdybych řekl, že se ničeho nebojím, nebo že z nějakého zvířete nemám respekt. A to jsou hadi, to se prostě přiznám. Já se na ně rád dívám, ale pouze přes sklo nebo v televizi a mám opravdu z nich respekt, vlastně ani nevím proč, ale je to tak.
1: Je to tak. A měl jste někdy třeba situaci, že jste nějakého hada potkal ve volné přírodě?
2: Potkal jsem ho v přírodě, potkal jsem ho, když jsem šel sbírat houby u rybníka. Byla to užovka, protože já to bezpečně rozeznám, co je zač, protože jsem vlastně vystudovaný bývalý učitel biologie. Ale já mám respekt i z té užovky. Mně to je jedno, jestli je to užovka, nebo změ, nebo krajta. Já prostě, jak vidím tu hranatou hlavu, tak mě to nějak symbolizuje nějak ty pravěké dávné doby Egypt, ty hady, a prostě mám z toho takový přirozený respekt. Nemám fobii, to určitě ne. Já jsem utekl. Fobie je o tom, že člověk strne a není schopen jako hlásku ani kroku, ale prostě jsem utekl.
1: A divoká prasata, nic takového, jste třeba neměl konflikt s prasetem?
2: No tak to si zase dávám pozor, kdy mám jako chodit do toho lesa, kdy nemají mláďata, ale tak oni většinou jako neútočí zvířata, že jo, to víme všichni, oni většinou útočí, jen když mají pocit, že jsou v nebezpečí, nebo že na ně někdo se chystá útočit, ano. Takže oni většinou, jako stejně jako ten had, oni většinou utečou dřív, než si jich všimneme.
1: Dobře, takže dárkem v podobě hada bychom vás nepotěšili.
2: To určitě ne.
1: Takže Láďa Hruška na Českém rozhlasu Sever, dávejte pozor na hady a pečujte dobře o svého pejska. Mějte se krásně, díky za telefonát.
2: Tak jo, díky moc, hezký den.
1: Naschledanou. A i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jestli jste někdy měli konflikt s nějakým zvířetem v našich lesích, a luzích a hájích.

0: pasuje věc můj. Český rozhlas Sever s vámi probíráme nebezpečná zvířata u nás. Před chvilkou Láďa Hruška zmínil ty hady. Ty zmije se letos prý přemnožily, já jsem se setkal dvakrát se zmí, jednou mi projela mezi nohama u stromu, kde jsme si jako děti hráli, a po druhé, když jsem šel s malou dcerou na procházku, to bylo v Chorvatsku, myslím, že to byla zmije, tak na ní málem šlápla. Kamarádku zmije kousla, ale vůbec si to neuvědomila, šla loukou, něco jí píchlo do nohy, pak se na to podívala, byly tam dva vpichy, noha otekla a doktor řekl, že to byla zmije. Tak pojďme na další telefonát. Zuzana z Roudnice nad Labem je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Počkává, tak.
1: Jestli můžu, ano, tak mám dvě příhody, kdy jsem se hodně bála.
0: Ano.
1: Nevím, jestli teda to je nejnebezpečnější zvíře, ale bála jsem se dost. První, my jsme se celý léta jezdili stanovat na Berounku Knížboru.
0: Hmm.
1: A tam jednou na procházce byla taková hezká tůňka, tak jsem si šla vykoupat. A jak jsem se tam koupala, tak najednou jsem viděla, jak se ta voda jakoby převalila z jedné strany, z druhé strany. Jo, jinak ta tůňka byla klidná. A měla jsem takový nepříjemný pocit, pak jako i okolo nohy, jako taky takový tlak té vody, tak jsem honem šla ven, utekla. A potom jsem se od místních dozvěděla, že tam bydlí nějaký obrovský sumec. A že on prostě občas i prostě ptáka, kachnu, nebo i z malého pejska snad údajně, co říkali, prostě zbaštěl. Tak už jsem tam pak nikdy nešla.
0: Ano, takže to byl sumec. A to druhé zvíře?
1: Ano. A druhé zvíře to byl Daněk.
0: Daněk.
1: A to bylo u Roudnice nad Labem, kdy teda jsem měla autem noční. A on neskočil mi před auto, nebo nic se nestalo, ale skočil mi přímo přes silnici do auta. Jakoby jo. Ze strany. Takže poškodil dveře u řidiče a odběh. Mě to i odhodilo asi půl metru nebo prostě na stranu. Bylo štěstí, že naproti teda nic nejelo. A já jsem prostě se bála, jestli i jemu se nic nestalo, že jo, lekla jsem se taky a pak jsem teda vystoupila, šla jsem kus za ním a vlastně pak on stál v prostředku silnice, koukal se na mě a jako sklonil hlavu s těma rohama, nebo myslíte, neřekli, že to říkám špatně, a vlastně v tu chvíli jsem si uvědomila, že nikde nikdo, a kdyby se rozeběh, tak mě mohl se i nabrat nebo ublížit, tak to jsem se taky bála hodně. Ale tak jsem se teda pomalinku zacouvala, vrátila jsem se zpátky do auta, každý jsme si šli svou cestou. No, nicméně, teda, to bych ani neměla říkat do rádia, než jsem si to pak nechala opravit, tak jsme půl roku všichni do mýho auta nastupovali přes dveře řidiče jenom, protože tam ty druhý nešli otevřít.
0: Nešli. No tak vidíte.
1: Tak
0: dvě zvířata, do kterých by to člověk neřekl, sumec a Daněk, a přesto existuje takové skryté nebezpečí. Díky za váš telefonát, za vaše příhody, mějte se hezky. Naschledanou. Napsala nám Honza, zmije vždy utekla, bo sám dávám vodu a med do misek. Prasata už mě několikrát napadla při cestě z Bílin do Chotějovic. Teska číslo 66 u sklárny. Novida. Tak ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Letos jsme slyšeli v létě spoustu zpráv o těch medvědech na Slovensku, někteří doputovali až k nám, ale na jedno zvíře se zapomnělo. To se fakt hodně bojím. Myslím si, že proti němu není žádná prevence, a to je klíště. Malé, nenápadné, ale dokáže nadělat v našem těle paseku. Pojďme na poslední telefonát. Vašek ze Žadce je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím do studia. Děkuji za takový krásný vysílání.
0: Díky.
1: A já poslouchám hru, jak se kdo koho bojí. Ano. Hlavně zvířat a domácí zvířat. Ale já si myslím, že lidi by se měli bát nejvíc sami sebe. Lidi, to je asi pro nás ta největší zkáza. Já vám děkuju.
0: Ta největší rozba. Ale já s vás ještě zastavím. A vy chodíte rád do lesa? Teda, no.
1: Samozřejmě.
0: Jo, a když jsem se ptal celou hodinu, které, jako kterého zvířete se nejvíc bojíte, které vy zvíře naopak milujete nejvíc? Máte, myslím, lesní zvíře, naše zvíře.
1: No tak akorát většinou vždycky vidím, pozoruju třeba to srnčí nebo jiný drobnější jako zvíře, třeba zajíce nebo králíky. Že jsem viděl, jak byli zalizděli divoký králíci, to už dneska moc není vidět. Jezevce. Když se člověk lidem zvířatům nestaví do cesty, když se podívejte kolem dokola, jak se jim ubírá životní prostor. Nemůžeme se divit, že potom se objevují i na místech, kde běžně nejsou. Tady u nás v Žadci běžně jdu se psema. Potkám třeba 2-3 zajíce.
0: Je to tak. No a nebojíte se ani, jak jsem zmínil před chvilku, třeba klíštěte?
1: Ne. Jsem v pohodě.
0: V pohodě, dobře. Tak já vám moc děkuji za telefon.
1: Já vám přeji hezký den.
0: Taky, mějte se hezky.
1: A každý den je svátek, když se probudíme.
0: Ano, určitě. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Hezký. Nashledanou.
0: Píše nám Jirka, spíš bych neřekl, že se bojím zvířat, ale řekl bych, že některá zvířata jsou otravná, jako vosy, komáři, mouchy. Píše Lenka, neměla jsem žádný konflikt se zvířetem, kromě toulého psa, kterého jsem zahnala klackem, tak snad to tak i nadále vydrží. Tak přátelé, mějme rádi zvířata a samozřejmě starejme se o naší přírodu. Je to potřeba. Díky moc za dnešní telefonáty.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Já tady teď mám ve studiu divokou kočku, která občas vystrčí drápky, ale já se jí nebojím. Renata Filipy, hezký den.
1: Ahoj Zdenku.
0: A zvířata, no.
1: Vůzovka. Mám ráda zvířata.
0: A bojí se některého zvířata u nás v Čechách?
1: No, že bych se vyloženě bála nějakého zvířete, to ne, nemám rada hmyz, že jo, to je taková klasika, ale vím, že je strašně hodně důležitý. Bála jsem se pavouků neuvěřitelně, no a to, no jako každá ženská, a to jako ve městě, tak v lese, ale vylečily mě z toho moje slepice.
0: Jak?
1: No, prostě v kurníku byli pokoutníci, to jsou takový ti velcí s těma černýma nožkama. A já ty slepice musela jít nakrmit. Tak jsme s něma udělali dohodu, že jako oni nebudou chodit do mého jako prostoru, já nebudu chodit do jejich prostoru. No a pak jsem zároveň zjistila, že ti pokoutníci jsou vlastně strašně pohodáři.
0: Co?
1: No.
0: Já jsem teda čekala, že jsi nakrmila ty slepice těma
1: pavoukama. Ne. No ale třeba to samý, hrozně jsem se kdysi bála jako sršňů a pak jsem zjistila, že sršení je velmi užitečné zvíře. A není agresivní, není to vosa, takže prostě když přijde sršeň, tak mu řeknu čau kámo, hele odleď, jsi velký, já mám s tebe respekt. Moc se mi nelíbí, že jsi tady, jo, je to pohoda, funguje to.
0: No krásný. No. Tak co nás dneska čeká dopoledne, prý budeš mít hosta zajímavého.
1: Ano, no tebe.
0: Aha.
1: Přesně tak, budeme si povídat o tvém cestování po Německu. Tak já jsem zvědavá a jedna z otázek, kterou ti třeba položím, proč právě tam, ale já bych to nechala až po 11.
0: Tak a těšte se a zítra se budeme zdravit. Všiml jste si, že se čím dál méně zdravíme? Koho zdravíte třeba ve vchodě, koho nezdravíte, zdraví vás lidé na ulici, to všechno zítra v pořadu dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj vyplatil víc než 4 miliony z dotačního fondu podpory veřejné dopravy. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty donutily některé starší stromy v Krušných horách schodit listí už na konci léta. Potápěči budou čistit přehradu v Jablonci nad Nisou, zapojit se může i veřejnost. Po celý den bude převážně zataženo, odpoledne místy déšť nebo přehánky a teploty 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Ústecký kraj pokračuje s podporou veřejné dopravy. Na vrácení poloviny částky za zaplacenou časovou jízdenku se začátkem v letošním roce mají nárok žáci, studenti a seniori. Lidé mohou žádat o vyplacení dotace až po skončení platnosti příslušného jízdního dokladu.
2: Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové vyplatil krajský úřad na podporách jízdenek pro žáky, studenty a seniory od července 2025 až po současnost 4 317 000 korun. Celkem přijal 11 749 žádostí. Žádost o příspěvek na dopravu musí lidé posílat elektronicky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Už teď na konci léta hlavně starší stromy v Krušných horách schazují listí. Jde o reakci na dlouhodobé sucho a vysoké letní teploty. U nově vysazených stromků budou lesníci znát škody způsobené nedostatkem srážek až na podzim. Podle prvních odhadů to ale vypadá, že budou v podobném rozsahu jako v minulých letech, doplňuje lesní správce Lesů České republiky z lesní správy Litvínov Aleš Kilp.
3: My ke dnešnímu dni předběžně nějaké ztráty na čerstvých výsadbách z jara evidujeme, ale není to v té naší lokalitě nad ten běžný průměr těch minulých let.
0: Potápěči budou v neděli čistit dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Do úklidu břehů se může zapojit i veřejnost, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Nádrž o rozloze 40 hektarů leží prakticky ve městě a patří k oblíbeným rekreačním místům. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel, informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat shořelou budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 120 milionů korun. Na místě nebyl nikdo zraněný.
1: Sport.
0: Hokejisté Litvínova zvládli generálku na nový extraligový ročník vítězně. V Mladé Boleslavi vyhráli 2-1. Olomouc na závěr přípravy porazila Kometu Brno na jejím ledě 3-1.
1: Počasí.
0: Po celý den bude převážně zataženo, odpoledne místy déšť nebo přehánky, k večeru začnou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na západě kolem 19, odpoledne ochlazování, na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního auta překáží na silnici 15 u Lovosic. Se zvýšenou opatrností to ale objedete a úklid po nehodě komplikuje průjezd po silnici 2/221 v Buškovicích na Podbořansku. Můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po desáté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná středeční dopolední expres. Výletní zámeček s rozhlednou Hrádek ve Varnsdorfu z počátku 20. století prošel velkou rekonstrukcí. Provozuje dokonce i restaurace. My se tam vypravíme v našem seriálu Křížem krajem, ale jako první písničky. I ty, které nestárnou. Těšte se na Helenu Vondráčkovou, později zaspívá i Pavel Bobek a teď posílám skupinu Kabát.
1: Dopolední expres

0: Helena Vondráčková dospívala, taky nám pomohla otevřít dnešní středeční dopolední Express na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou tady připraveni slavní Severočeši a dnes nám Milan Knotek představí spisovatele a taky scénáristu Pavla Bryče.
1: Slavní Severočeši. Jedním z autorů scénáře romantické komedie Miloslava Šmídmajera Miluji tě modře je severočeský spisovatel Pavel Bryč. Narodil se v roce 1968 v Roudnici nad Labem. Po absolvování Ústecké pedagogické fakulty pokračoval ve studiu dramaturgie na DAMU. Vyrůstal v Mostě, jeho atmosféru zachytil v povídkové prvotině Hlava u Panišády a také v knize Jsem město, za kterou získal v roce 1999 cenu Jiřího Ortena. Dočkala se také anglického vydání. O rok později získal Pavel Bryč Grant UNESCO a strávil 2 měsíce ve Francii. Během tohoto pobytu napsal novelu Sloni mlčí. Za vrchol jeho tvorby je často považován román Patriarchátu dávno zašlá sláva. Za tuto rozsáhlou rodinnou ságu byl v roce 2004 oceněn státní cenou za literaturu. Velmi důležitou část Bryčova díla představuje také dětská literatura. Kniha Kouzelný svět Gabriely byla v roce 2007 nominována na Magnesii literu. Pro Českou televizi napsal scénáře k večerníčkovým seriálům Dětský zvěřinec a Bílá paní na hlídání. Povídky Pavla Bryče byly zařazeny do americké antologie současné české prózy Daylight in Nightclub Inferno. Pavel Bryč se rovněž věnuje básním a písňovým textům. Dosud napsal 32 knih. Tou poslední je 7 povídek kluka ze školky s neobyčejnou fantazií s názvem Případy odvážného kapitána Ajola.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený dospíval a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. A teď už jdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Výletní zámeček s rozhlednou Hrádek ve Varnsdorfu pochází z počátku 20. století. Nedávno prošel velkou rekonstrukcí. Jak probíhaly kompletní opravy dominanty, to můžete vidět na srovnávacích fotkách ve vyhlídkové věži. Na výlet na Hrádek vás teď zve

0: Eva Bucharová a taky její doprovod Jaromír Suchánek a Vojtěch Ďurovec, kteří pracují na hrádku v restauraci.
1: Můžeme říct, že ta dnešní podoba hrádku se podobá té původní z toho roku 1905?
2: Určitě. A když se podíváte na ty starší fotografie, co jsou tady, když to porovnám s tou dnešní vizáží toho hrádku, tak já bych řekl, že je to skoro stejné.
1: Pojďme k rekonstrukci. Co se tady všechno opravovalo?
2: Úplně všechno. Fasáda, interiér, střechy, okna. Tady je úplně všechno. Všechno úplně opravené. Tady na splastiny zbyl kámen na kameni, když to tak vezmeme.
1: My teď si povídáme v místnosti, která byla dřív co?
2: To byl taneční sál, tady se dělaly zábavy.
3: Je to převážně místnost pro svatby, obřady a tak dál.
1: Už když se přichází zvenku, tak venku vítá našeho turistu vlastně zahrada nebo terasy.
3: Terasa je tady udělaná nově, která je napojená hned vlastně jako venkovní sezení společně s restaurací. Na věž, když chcete jít, je i venkovní vchod. Schodiště celý, to je vlastně taky udělaný nově. Máte přístup ze dvou stran, můžete jít zleva, kdy přijdete do restaurace, můžete jít taky na věž tudy a ještě z další strany, kde vlastně je brána celého tady objektu a tam tudy můžete tak jít. Takže vlastně máme dva vchody. Můžete vystoupat, kolik to je, 92, 93 schodů?
1: 92.
3: A tam vlastně máte taky fotky, obrazy, jak to vypadalo.
1: My na hrádku ve Varnsdorfu se vlastně nacházíme na samé hranici česko-německé. Na jedné straně Varnsdorf, na druhé straně
3: Seifenesdorf.
1: My vystoupáme na věž vysokou 29 metrů, 92 schodů. Co třeba z té výšky vidíme?
2: Určitě uvidíte ještě. Ten je tady vidět, Seifenesdorf, ten vidíte krásně. Varnsdorf samozřejmě a ještě Grošenou.
1: Ona je totiž velká výhoda, že pod každým oknem je panoramatická fotografie s podrobnými popisky jednotlivých vrcholů, což umožňuje každému návštěvníkovi se v té krajině perfektně zorientovat. Co jsem si ještě všimla, když se stoupá nahoru tím hrádkem, tak my míjíme různé balkonky, různé vikýře, různá vyhlídková místa, kde si řeknete, no ale tak tady já se cítím krásně.
0: Kruhové výhledy z věže na hrádku Varnsdorf jsou prý přímo letecké a rozhodně stojí za to. Tak to je skvělý tip na výlet, ale teď už posílám na Českém rozhlase Sever další písničky, třeba tu od Jiřího Korna. Tak hezký poslech a hezké dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už 21. ročník vzdělávání lidí v poproduktivním věku seniorů zahajuje tento týden Městská knihovna v Lounech. Kurzy nabízí v projektu Třetí věk. V knihovně je i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Tak například teď v učebně vedle mě má právě lektorka Alena Kulhanková lekci angličtiny, jednoho z populárních předmětů, který se objevuje v programu téměř pořád. Celkem je letos v nabídce 32 různých témat těch kurzů. Některé mají 14-denní frekvenci, některé jsou dokonce jednou za měsíc. Třeba angličtina je ale pravidelně každý týden. Letošní ročník třetího věku zahajuje přes 480 studentů, z toho 56 úplně nových.
1: Robine, jaký je systém výuky?
2: Studenti se hlásí do pětiletého cyklu, takže knihovna má naplněných 5 ročníků. Po 5 letech získají úspěšní i neúspěšní absolventi diplom. Podle ředitelky Dagmar Kučerové, která projekt před 21 lety zakládala, jsou tu i tací, kteří studují celých těch 20 let. Například nejstaršímu studentovi je 92 let.
1: Mají třeba i nějaké zkoušky?
2: Ne, to ne. Testování nabitých znalostí a zkušeností součástí není. Ty kurzy jsou pro lidi určitě zpestřením, motivací, zábavou a pomáhají udržet si kondici. Částečně i fyzickou, musí sem do knihovny docházet, a hlavně mentální. Lidé tady z města se na kurzy v projektu Třetí věk těší, mluví se o tom, že čekají, až na ně budou mít v důchodu čas. Podle Dagmar Kučerové si knihovna dělá občas takový průzkum, po čem je ve městě zájem. Výsledkem jsou teď taková klubová setkávání s lektorkou volného času pro seniory. A to pro jednu skupinu v klubovně knihovny a navíc i pro skupinu lidí z domů se sociální službou a domova pro seniory.
1: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pavel Bobek víc nehledám a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Máme 10 hodin a 38 minut k tomu a vy posloucháte Dopolední Express. Ne všechny druhy zeleniny jsou vhodné skladovat v lednici. Babské rady tak prozradí, proč třeba bramborám nebo dýním prospějí spíše jiná místa.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v lednici zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Celine Dion a taky My Heart Will Go On a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky středeční dopolední Express. Přidáme aktuální čas, máme 10 hodin a skoro 49 minut k tomu. V obvyklý čas je to i Slávka Brádlová a přináší pár tipů na pěkné kulturní zážitky.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Já začnu u slavnostního zahájení 4. ročníku hudebního festivalu Kudrmanovy Lovosice. Ten první koncert se odehraje dnes od 18 hodin v kostele svatého Václava v Lovosicích a vystoupí tam právě Jiří Kudrman, bývalý člen orchestru Karla Blacha, Václava Hybše a Felixe Slováčka a další solisté, a doplní je pražský mužský sbor Pueri Gaudentes se sbormistrem Liborem Sládkem. Zaznějí tu skladby starých mistrů, duchovní písně v neobvyklé úpravě, černošské spirituály a dokonce několik zlidovělých melodií, jejichž poslech nikdy neomrzí. Pro návštěvníky tohoto koncertu jsou připravená dvě překvapení. Tak pokud dorazíte dnes v 18 hodin do kostela svatého Václava v Lovosicích na zahájení festivalu Kudrmanovy Lovosice, budete vědět, o jaká překvapení jde. Ale pozvu vás také do Litoměřic, do tamního kulturního a kreativního centra. V 19 hodin tam začne beseda 10 let s Václavem Havlem. Tahle beseda vychází ze vzpomínek Ladislava Špačka. Bude vzpomínat na vlastní působení na Pražském hradě v roli mluvčího prezidenta a podkladem je i bohatá obrazová dokumentace. Také vás mohu pozvat do Domu kultury Střelnice v Rumburku. V 19 hodin tam začne komedie Erika Asuse Příbuzné si nevybíráme. Aneb jak se rodinná oslava kvůli nečekanému hostu promění v divoké bitevní pole. A Citadela v Litvínově zve rovněž na 19. hodinu na další klubové setkání. Tentokrát si Honza Beneš pozval Richarda Gensera, takže rozhodně nuda to nebude. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

kolem známých míst.

0: ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: S Bohem láskou, já jedu dál a taky Josef Laufer na Českém rozhlase Sever. Nám pomaličku, ale jistě končí první hodina dopoledního expresu. Zuzka Zejdová už připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech. V nich se dozvíte i to, že soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Podrobnosti už za pár minut ve zprávách a já do 11. posílám ještě Eltona Johna. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké dopoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. zahradačech.cz.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Od poloviny prosince přestanou jezdit osobní vlaky mezi Ústeckým, Střekovem a Děčínem. Čekejte převážně zataženo místy déšť nebo přehánky a teploty 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 tisíc hasičů, likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný. Je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát před Státní fond životního prostředí.
5: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
6: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
7: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
6: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Mezi Ústeckým, Střekovem a Děčínem už nebudou od prosincové změny jízdního řádu jezdit osobní vlaky, potvrdil to radní kraje Tomáš Rieger z ODS. Podle něj je využívá málo lidí. Kraj posílí autobusovou dopravu ve špičce.
8: Kraj posílí linku 450, takže děti se podle Riegera dostanou včas do školy. Petici se 13 stovkami podpisů proti zrušení provozu osobní dopravy vzali krajští zastupitelé na vědomí. Své rozhodnutí ale nezměnili. Železniční doprava je podle nich dražší než autobusová. Nákladní vlaky budou trať nadále využívat. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Lidé ve Frýdlantu na Liberecku můžou až do 29. září přihlašovat svoje naložené okurky do soutěže Okurkiáda, informovalo o tom město na svém webu. Soutěž Frýdlant pořádá ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Přihlásit je možné pouze doma naložené okurky. Výherce pořadatelé vyhlásí 2. října.
1: Počasí.
3: Po celý den bude převážně zataženo, odpoledne místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Pozor na Lounsku, na silnici 221 narazil řidič osobního auta do lampy veřejného osvětlení. Na místě už by měly být složky IZS.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: I po 11. pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever a Německo, řeka Mosela, Vinice, rodina dovolená a k tomu rychlý výlet do Lucemburska. Kolega Zdeněk Lukeslé ale po Evropě cestuje často, takže nezůstaneme jenom u jedné cesty. Přidáme i tipy na zajímavá místa, roadtripy a destinace, které podle něj stojí za objevování. Více už po písničce a posílá Michala Davida.
9: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres a tentokrát se vydáme na cestu po Evropě se Zdeňkem Lukeslem. Rodinná dovolená v Německu vedla podél řeky Mosely, mezi vinicemi, malebnými městy i vinařskými oblastmi. Nechyběl dokonce ani výlet do Lucemburska. Co všechno stihli, co ho překvapilo a proč stojí za to vyrazit právě sem, tak to se dozvíme od Zdeňka. Zdeňku, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, já tě zdravím.
1: Tak jak jsem říkala, letošní dovolená tedy proběhla v Německu. Proč zrovna Německo? To je první, co mě napadlo.
2: To mi říkají všichni, proč jdu na Německo, ale je to tam úžasný. My vždycky vybereme nějaký kraj, kde jako se moc nejezdí na Šinců, Čechů, taky jsme tam potkali asi jenom jednu českou rodinu. A je to tam skvělý, je to romantika, je to nádhera, je to super.
1: Bylo to místo, které už jsi měl dlouho v merku, nebo ten nápad vznikl spíše spontánně?
2: Ten nápad vzniknul díky mé kamarádce umělé inteligenci,
1: ano.
2: Protože jsem jí napsal, že v loni jsme byli v Alsasku ve Francii a že bych chtěl něco podobného. A ona napsala zkus Moselu a opravdu trefila se. Je to taková řeka, která meandruje tím krajem, Německu, Lucembursku a jsou tam všude vinice, dobré jídlo, dobré pití, takže krásný.
1: A jak by se muselo popsala právě někomu, kdo tam nikdy nebyl, to, co tě uchvátilo na ten první dojem?
2: No, tam jedeš dlouho tím Německem, je to úplně na západě Německa a teď jedeš strašně dlouho z kopce a přijdeš do toho údolí. A je tam ta řeka, která meandruje, jo, to jsou třeba i místa, kde ty stojíš na místě a máš vlevo a vpravo řeku, protože ta řeka se otáčí o 180 stupňů, tak ty ji vidíš ze dvou stran a všude kolem jsou vinice, tam jsou strašně strmý stráně a oni tam všude pěstují to a to mi říkali právě známí, je ty jedeš k Mosele, moselský víno je to nejlepší, přivez mi flašku. Tak, no.
1: Tak právě Mosela je známá hlavně tím vínem. Navštívili jste vinařství? Nějaké ochutnávky byly, nebyly?
2: My jsme právě bydleli jako u rodiny, která má vinařství, takže my jsme tam měli samozřejmě k dispozici celou lednici. To byla taková ta důvěra, že nám na uvítenou dali láhev a pak řekli, kdybyste chtěli, tak tady je na chodbě lednice, tam jsme byli asi 3-4 apartmány a z té lednice si berte a pak nám to nechte na stole, ty peníze.
1: Víno a vinařství, tak to je jasné v Mosele, ale co třeba nějaké památky? Je to podobné třeba jako u nás na Jižní Moravě, kde máme třeba hrady, zámky?
2: Ano, jsou tam hrady, jsou tam zámky, jsou tam taková ta romantická města, pokud si představíš ty hrázděné domy, ta městečka, ty vesničky, tak je to tam vlastně na každém kroku. A navštívili jsme tam krásný hrad, vlastně asi můj nejkrásnější hrad v životě. Já mám radši zámky než hrady, protože ty hrady jsou takový jako vybydlený, že tam nic nemocný.
1: A jsou hodně často do kopce?
2: No, ano. Tak tady je hrad, který se jmenuje Elc a je to jak hrad z pohádky. Opravdu tam chodíš a tam vidíš to vybavení toho hradu a všechno je původní, protože to od toho 13. nebo jakého století vlastní jedna rodina do dneška, to vlastní rodina Elců a tato tam má prostě vybavený tak, jak to znáš z těch pohádek, tak ten hrad tam je takhle.
1: Co třeba ceny v Německu? Byla ta dovolená třeba výrazně drahší, než kdyby si cestoval po Čechách?
2: To asi bych neřekl, protože za to ubytování jsme dali asi stejně jako v Čechách, bych řekl. A to jídlo, tak obchody, ty jsou srovnatelné cenově, ty supermarkety, a to jídlo asi bylo o něco dražší, ale ne zase o tolik.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Zdeněk Lukesle a my cestujeme společně po Německu.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je můj kolega na Českém rozhlase Sever a taky moderátor Zdeněk Lukesle. My si povídáme o cestování po Německu. Zdeňku, my jsme vlastně na počátku zmínili, že jsi se s rodinou vypravil právě do Německa, ano. Do oblasti řeky Mosely. A jak jste měli tu týdenní dovolenou rozdělenou? Jedno ubytování a výlety, nebo jste se přesouvali?
2: My jsme bydleli v městečku Traben-Trarbach, což je tak nějak ve středu té řeky, takže doleva i doprava jsme mohli jezdit a byli jsme na jednom ubytování a pak jsme jezdili na výlety různě. Jako musím říct, že jako nám přálo počasí v tom smyslu, že byly teploty kolem 25-26 stupňů, ideální. Že bylo tak nějak počasí jako sluníčko, protože ta řeka není koupací. Na té řece normálně plujou velký lodě a takovýhle, takže moc na koupání není. Místa na koupání tam jsou, ale spíš my jsme měli i štěstí, že jsme měli jako apartmán s bazénem, nebo ta rodina tam měli bazén, takže jsme ho mohli využít, ale moc jsme toho nevyužívali. Takže koupací dovolená to jako moc není.
1: A jak se taková cesta do Německa osvědčila jako rodinná dovolená? Bavilo to všechny, tedy hlavně děti, tebe s manželkou asi ano, ale co děti?
2: Tak já děti už mám velký, takže ty to bavilo.
1: Takže v pohodě.
2: Jo.
1: Pili jste víno všichni.
2: Ano, už jako tak dceři je přes 20, že ano, a mladší dcera ta nebyla, to už jako byla ve škole, ale jako dobrý.
1: Co třeba německá kuchyně? Narazili jste na něco,
2: pozor.
1: Co by si doporučil?
2: Já bych doporučil, jako v každém tom městečku je restaurace nějaká typická, ta německá. Já jsem měl asi 3x štěstí, že jsme narazili na šniclárny, řízkovny, a tam ty řízky. První den jsem měl řízek, teď si to představte, oni to nějak nazývají Jägermeister nebo něco takového. To je řízek s smetanovou omáčkou, normálně smažený řízek, se smetanovou omáčkou a s houbami. Výborná věc. Pak jsem měl speciální řízek, smažený řízek, na tom byla cibulka osmažená, na tom byla slanina osmažená a na tom byly ještě jako volské oko z vajíček.
1: Vypadá to, že jste celý týden jedli jenom řízky.
2: Já ano.
1: Ano.
2: Ano, ne, tak 3x, 4x.
1: Co manželka, co si dávala?
2: Tak ty si dávali nějaký burgery a nebo nějaký ty saláty jejich a takovýhle, takže ono to je, jako německá kuchyně je hodně podobná naší kuchyni, nebo v tomhle smyslu nemají tolik omáček, ale jako pochutnali jsme si, no, to je dobrý.
1: My jsme se v průběhu písničky dívali právě i na mapu a dívali jsme se na letecké záběry, tak ty výhledy jsou doopravdy úchvatné a rodina dovolená v téhleté oblasti, tak to rozhodně můžeš doporučit, ale co třeba cyklisti nebo motorkáři, je to vhodné i pro ně?
2: Tak právě, že pro ně, pro ty cyklisty je to hodně vhodné. Tam je cyklostezka podle celé ty řeky a když vyrazíte jako od pramene řeky až po k tomu soutuku s Rýnem, tak vlastně jedete po cyklostezce a opravdu vezmete baťužek a v každém tom městečku, co jsem byl překvapen, i v tom nejmenším byl nějaký kemping, bylo tam spoustu ubytování, spoustu těch vinařství, kde se můžete ubytovat, takže je to krásný, že třeba ujedete 20 kilometrů, tam zůstanete zase 20 kilometrů, krásný trip.
1: To jsou tedy cyklisti, co motorkáři?
2: Motorkáři taky tam byli. Motorkářů tam bylo taky spousta, to je asi stejný jako cyklisti. Nevím, jestli motorkáři spí pod stanem. Asi ano.
1: No, můžou.
2: Ano, tak zase to stejný a ty silničky jsou tam klikatý, takže pro motorkáře tak akorát. Nikdo se tam nikam nežene, všichni se kochají, je to nádhera.
1: Takže je tam taková klidná, pohodová
2: ano,
1: atmosféra.
2: Ano, přesně tak.
1: To říká Zdeněk Lukesle o Německu a za malou chvíli po písničce si budeme povídat i o tom, jaký byl jeho jednodenní výlet do Lucemburska. Ale teď už posílám Briana Adamse.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. You got-

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je můj kolega a také moderátor Českého rozhlasu Sever Zdeněk Lukesle. My si povídáme o jeho dovolené, kterou právě absolvoval v Německu letos v létě. Tak kromě toho Německa, tedy toho úžasného prostředí u řeky Mosely, ano, jste si udělali i jednodenní výlet do Lucemburska. Jak je to daleko a proč jste si řekli zrovna Lucembursko?
2: Tak ono je to asi zase těch 60 kilometrů, tak nějak plus minus, a takže je tam člověk za chvilku, no a proč? Jako, jestli máš ráda hudbu, tak v osmdesátkách se dalo poslouchat jedině tady potají Radio Luxemburg, tak jsem tam musel zamířit do Lucemburska, podívat se, odkud to rádio pochází, to rádio mimochodem stále vysílá Lucemburg, když nám Lucemburg hrál ty největší hity. Takže do Lucemburska jsme zamířili rádi a bylo to fajn výlet jednodenní, pohodička.
1: Jaký byl tvůj dojem z Lucemburska jako z města?
2: Je to hlavní město, je tam kníže, myslím, lucemburský.
1: Je to knížectví,
2: ano. Je tam spoustu jako věcí, které je spojené s naší republikou, protože je tam pohřbený Jan Lucemburský,
1: ano.
2: Je tam i Palachovo náměstí, takže je tam spoustu takových, Pražská ulice tam je, takže je tam spoustu míst jako spojených s naší republikou.
1: Co se dá všechno v Lucembursku stihnout za jediný den?
2: Dá se to stihnout hodně, protože kdyby si chtěl do těch památek, tak ty jsou strašně drahý, takže dá se stihnout hezká procházka.
1: Ano.
2: V tom Lucembursku, co je levný? Jsou tam levný pohonné hmoty, které jsou tam levnější než u nás, a než vůbec v Německu. Je tam levná doprava, ta veřejná, vlaky, městská hromadná doprava, všechny autobusy, všechny vlaky po celém Lucembursku jsou zadarmo, takže tam nic neplatíš. A je tam levný parkovný, to znamená, ty přijdeš do toho hlavního města, do toho Lucemburska, tam necháš auto v těch záchytných parkovištích zadarmo, nic neplatíš a každých 10 minut jezdí do centra zadarmo autobus. Takže to je, ale to ostatní je tam strašně drahý.
1: Jo.
2: Jídlo, pití, všechno neskutečně drahý, takže.
1: Lucembursko je ale tedy doopravdy malá země, má podle tebe smysl, je tam samostatně na dovolenou, anebo je to ideální právě jako ten jednodenní výlet?
2: To je spíš na ten jeden, dva dny. My jsme byli jenom v tom hlavním městě a pak jsme navštívili jedno městečko na okraji Lucemburska, ale myslím si, že ty dva dny stačí úplně.
1: Kdybys měl z celé této dovolené vybrat jedno místo, kam by si se vrátil, jaké by to bylo?
2: Byla by asi tři ta místa. Jednak ta řeka sama o sobě, pak ten hrad Elz, který tady ti teď ukazuji na ploše našeho počítače, neuvěřitelná romantika, nádhera, vtipná prohlídka. A pak jsme byli na jednom zážitku. Představ si údolí,
1: ano.
2: Hluboké. Přes to údolí, to je asi 500 metrů, řetězový most, ten takový ten houpací, krásný.
1: Byl jsi na něm?
2: Byl.
1: No. Nebál jsi se?
2: Nebál jsem se a bylo to úžasný. My jeden most tady máme taky v Čechách, ano. Myslím, kde zaplatíš 500 za osobu, tady je to zadarmo. Tady přijdeš a dáš si po tom mostě kam naspátek tam a tam.
1: No a šla celá rodina, to znamená manželka i dcera?
2: Ano, šli, nebáli, ale potkávali jsme spoustu bledých turistů, kteří se chytali za to zábradlí, který bylo samozřejmě taky jako ten vysutý most, je houpe se, tam bylo i upozornění, že se hodně houpe v tom větru, tak byli celý bledí, nikdo nezvracel, jako, ale potkávali jsme spoustu těch, kteří se že pomalinku a křičeli hrůzou.
1: Jasně, takže vypadá to a vlastně ne, je pravda, že si v Německu zažil i trošku toho adrenalinu. Zdeněk Lukesle je naším hostem na Českém rozhlase Sever.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je můj rozhlasový kolega Zdeněk Lukesle. My si povídáme o jeho cestování po Německu. Zdeňku, ty ale po Evropě cestuješ poměrně hodně. Co ti na cestování autem po Evropě baví nejvíc a proč zrovna autem, ne letecky třeba?
2: Protože do toho auta zbalí všechno, co potřebuješ. Mm-hmm. Jednak hodně jsme jezdili i pod stany, což jsme třeba byli naposledy v loni. A opravdu v tom autě máš úplně všechno. Je to, to taková tvoje to místo, takový to bezpečí a cestuješ si. A ještě spoustu míst k poznání v té Evropě, takže rád mám tu Evropu.
1: Jsi typ člověka, který má trasu dopředu detailně naplánovanou, anebo si ráno sedneš do auta a řekneš si, tak uvidíme, kam dojedeme.
2: To úplně detailně dopředu nemám, ale mám ty místa vytipované, kam bych, co bychom chtěli.
1: Máš podle takový harmonogram, ano, přibližně.
2: Podle počasí se vždycky rozhodneme, pojedeme tady a tady se zastavíme, nebo pojedeme tudy a tak.
1: Máš nějakou evropskou zemi, která tě vždycky překvapí, když tam dojedeš?
2: Mám rád Rakousko, mám rád Itálii, tak tam se rád vracíme. Rádi vracíme.
1: Které místo v Evropě je podle tebe pořád trochu nedočené a Češi ho třeba zbytečně míjí?
2: Tak dcera, a trošku jsem z toho měl strach, mladší dcera se vydala na dovolenou se svým přítelem. Letos jeli Srbsko, jeli Kosovo a to jsem si říkal, Severní Makedonii, tak jsem si říkal, to je takový, jako, jaký to tam bude a byli nadšený, jako jsou skvělí s tím, jakoby, že se jim tam líbilo.
1: A když sleduju právě tvoje fotky, které dáváš právě třeba na Facebook z dovolených, tak spíše se orientujete na západ Evropy, anebo neláká vás trošku třeba i ten východ?
2: Jo, my jsme se tady bavili, že třeba Rumunsko. Mm-hmm. To mě láká, Rumunsko, nebo Polsko, ještě neobjevený.
1: V Polsku jsi nebyl?
2: Já byl jsem tam na těch jednodenních výletech, ale že bych ho prozkoumal blíže, to ne.
1: Tak to si jeden z mála Čechů.
2: Ano, ano, takže Polsko, Rumunsko, nadšený jsme byli z Maďarska, krásný. Slovinsko, myslím, zapomenul, krásná země. Mě. Takže opravdu tyhle ty místa i na ten východ jedeme.
1: Kdyby si měl našim posluchačům sestavit jeden ideální týdenní road trip po Evropě, tak kudy by podle tebe vedl?
2: Tak ideální road trip, pokud byste chtěli teď na podzim, jo, že si máš ráda tu nostalgii, ten splín, tak doporučuju, je to v Německu,
1: ano.
2: Je to bavorská romantická stezka, začíná, myslím, že ve Würzburgu, pak se jede přes Mnichov dolů až k těm hradům, ten Neuschwanstein a tak dále, a opravdu to zabere tak týden a je to krásný.
1: Hmm. Byl jsi tam, procestoval jsi
2: zí? Byl.
1: A kdy?
2: Byl jsem tam dvakrát, jsme tam byli jednou s obytným vozem, jsme si půjčili a jednou jsme tam byli v loni na podzim, to jsme jeli jenom část a je to nádhera.
1: Tak poslední cestovatelská, máš už v hlavě, kam vyrazíte příště a kdy to bude, ať to můžu zapsat do diáře?
2: Ano, bude to v listopadu, se chystám. Jo, na ten prodloužený víkend. Už mám vybraný pod Mnichovem, ještě nemáme prozkoumaný, je to městečko Bad Telz, to jsou lázně, a natáčel se tam seriál Big Ben mimochodem.
1: Ano.
2: Takže tam.
1: No a příští léto, taková ta letní dovolená?
2: To ještě daleko.
1: A něco v Merku?
2: Něco v Merku, byli jsme třeba nadšený a rádi bychom se vrátili třeba do Španělska, anebo Portugalsko. Je, to bychom rád. To Portugalsko.
1: Tak uvidíme, jak se u Lukeslu doma rozhodnou. Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever byl můj kolega, moderátor Zdeněk Lukesle. Zdeňku, díky a přeji teda spoustu cestovatelských zážitků.
2: Alles Gute.

0: Petr Spálený a také písničky, které nestárnou. Vy posloucháte Český rozhlas Severa. Dnes po 13. si můžete poslechnout pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové nekrokouč, profesor Aleš Stuchlík. A dozvíte se například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jisté míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si poslechněte dnes po 13. hodině.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Lenka Filipová a taky Leny, samotní nejsme nic. Teď už je připravená Slávka Brádlová a dnes si připravíme brambory zapečené s uzeným a pórkem.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes vám chci nabídnout brambory zapečené s uzeným a pórkem. Vlastně jsou to takové francouzské brambory zase trošku jinak. Na dvě porce budeme potřebovat takových 5 nebo 6 brambor, 100 gramů uzeného masa, větší hrst nakrájeného pórku, 2 vajíčka, asi lžíci mléka, sůl, pepř, tuk, nejlépe tedy máslo, do pekáčku nebo zapékací mísy. Brambory uvaříme ve slupce klidně i den předem. Pak si vymažeme pekáček, schladlé brambory oloupeme a hrubě nastrouháme. Polovinu z nich dáme do připraveného pekáčku, na ně dáme drobně nakrájené uzené maso a hrst nakrájeného pórku, zakryjeme druhou polovinou strouhaných brambor a dáme do středně předehřáté trouby. Pěkně zapečeme a pak ještě horké zalijeme vejci rozkvedlanými s trochou mléka, solí a pepřem. Dopečeme, aby vajíčka stuhla.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vrchní soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Propagaci Ústeckého kraje zajistí od ledna nová příspěvková organizace. V Karviné dnes uctí den horníků pietou a bohoslužbou. Přes odpoledne převážně zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Pražský vrchní soud dopoledne zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Hrozilo mu až 15 let vězení. Požár v Národním parku v roce 2022 byl největším lesním požárem v České republice. Vypukl u Hřenska a přibližně 6 000 hasičů ho likvidovalo skoro měsíc. Soudce Petr Smrš dnes potvrdil závěry Ústeckého soudu, který Lobotku zprostil viny už dvakrát, protože se podle Smrže nepodařilo prokázat, že bývalý ochránce parku požár opravdu způsobil. Muž se nejdřív k činu dvakrát přiznal, pak ale přiznání odvolal. Verdikt je pravomocný, je ale možné proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu, a to do 2 měsíců. Ústecký kraj zřídí novou příspěvkovou organizaci s názvem PULS, má sjednotit vizuální identitu kraje a zajistit jeho propagaci. Věnovat se bude marketingu, prezentaci a produkci kulturních a dalších akcí všech příspěvkových organizací kraje, více řekl hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
3: To znamená, my budeme svým způsobem mít i vlastní eventovou agenturu, která bude to nejenom schopna vymyslet a také zrealizovat, a nejenom pro kraj, ale pro města, obce, případně pro další subjekty. Mělo by to fungovat od 1.1.27. Budeme vypisovat v říjnu výběrové řízení na ředitele.
2: Krajská organizace zaměstná celkem 8 lidí. PULS z části nahradí práci regionální rozvojové agentury. Tu zastupitelé zrušili, protože byla ztrátová. Činnost postupně ukončí během příštího roku. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají od 14. hodiny pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. V Norsku dnes pohřbívají krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byli v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
4: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Přes odpoledne bude převážně zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, k večeru začnou srážky od západu ustávat. Teploty od 19 do 23 stupňů Celsia, na horách čekejte teploty i do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průjezdu obcí Buškovany u Podbořan na Lounsku po silnici 221 narazil řidič osobního auta do lampy veřejného osvětlení. Záchranáři jsou stále na místě. V Jirkově u Chomutova komplikuje provoz v Jiráskově ulici srážka osobního auta a autobusu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: A na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly středeční polední písničky na přání. A to znamená, že můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. A můžete psát e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si nějakou hezkou písničku, tak jsme společně vybrali Michala Prokopa a Bitvu u Karlův most. Písnička je všem posluchačům.

0: Michal Prokop a jeho bitva o Karlův most. 12 hodin a 15 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání, a to další už vybírá pan Pepa ze Štětí. Pane Pepo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Renatko, ta písnička bude pro vás, pro všechny moderátory do rádia.
0: Děkujeme.
1: Potom teda pro všechny posluchače nejlepšího rádia Féteru, ale samozřejmě přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralov nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho do Mšeného lázní, pro Pepu ze Štětí dvě a tak trochu pro mě, protože tuto písničku jsem dlouho neslyšel.
0: Dobře, Vabery volá a zrádný Benjo. Tak díky za výběr, naslyšenou. Ale
1: já děkuji za vybrání, jako vyhledání.
0: Vyhledání, díky, ahoj. Díky, naslyšenou.

0: Babi Rivola a jeho zrádný banjo. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. K nám do studia se dovolal i pan Kája z Chomutova. Přál si od Josefa Fouska hymnu českého důchodce a ta písnička je pro naprosto všechny důchodce v domovech seniorů. Ať mají hezký den.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

větrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Josef Pousek a hymna českého důchodce. Pokračujeme v písničkách na přání a to další na naší lince do studia Českého rozhlasu Sever vybírá paní

0: Andělka z Řevic. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám, paní Renatko, a zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku taky Pojď dáme řeč od Dalibora Jandy. Bude to pro Pepu do Štětí, potom Božence do Jirkova a do Žabce, Hanice do Touchovic a Kájovi do Ústí, jestli můžu. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Dobře, Dalibor Janda, Pojď dáme řeč. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Dalibor Janda dospíval a společnost vám dělá Český rozhlas Sever, tak je jeho středeční polední písničky na přání. Teď už první e-mail z adresy zahrajte@rozhlas.cz. Hezkou středu, dnes mám 44. narozeniny. Uplynulý rok byl pro mě plný výzev, jako dosud žádný předtím. Životní ztráty, těžkosti, ale i nové naděje. A jdu dnes slavit s rodinou a přáteli. Písničku mi dnes vybrala moje maminka Jaroslava, Michala Davida, kruky Františka Janečka Poupata. Jak mě znáte, já bych si to nevybrala, ale dnes udělám mamince radost, jakož i doufám ostatním posluchačům a taky Danielám k svátku. Sylvie z Prahy a její maminka Jaroslava. A vše nejlepší přejeme z Českého rozhlasu Sever.

Michal David a jeho poupata. 12:29 k tomu tady je Český rozhlas Sever, jeho středeční polední písničky na přání. A další z vašich e-mailů. Dobrý den, prosím, zahrajte písničko Štěpana Mátla, Vítr ví své. Bude to k nám do Českého rozhlasu Sever a taky všem věrným posluchačům od pana Míry.

0: Tohle byl Štěpán Mátl a tady je Český rozhlas Sever a jsme u písniček na přání. Tu další vybírá paní Blanka z Prahy. Paní Blanko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já bych chtěla zahrát písničku od Evy Olmerové Čekej tiše. Chtěla bych to i pro všechny posluchače, kteří si ji rádi se mnou poslechnou. Děkuji vám moc krát.
0: Taky díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Mám tady další e-mail. Napsala nám paní Bára, přála si Karla Hálu a Lodí Bílou. Písnička je pro celou její rodinu a taky všem posluchačům.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Vašek Neckář a jeho Lékořice a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 12 hodin 45 minut k tomu vy posloucháte dnešní písničky Nepřání. A teď už tady máme další, ale tentokrát z vašich SMSek. Připomínám telefonní číslo, to je 900 1104. Prosím, 45 československých zpěváků a jejich nejhezčí dárek bude to mé sestře Daniele k dnešnímu svátku. Děkuji, Petr.
1: Já

45 československých zpěváků a jejich nejhezčí dárek. My stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek. Lucko Bílou a Jiřího Korna, Byl by hřích. Děkuje paní Pavla.

0: Lucie Bílá a taky Jiří Korn, Byl by hřích. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme odehráli právě teď v této hodině. Ale nebojte se nic, další písničky na přání, tak o ty vás neuchudíme, protože na Českém rozhlase Sever budou nachystány po 18. hodině. Teď už František Janačík připravuje nové zprávy. Já vám do jedné ještě posílám Madonu a Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dlouhodobé sucho a vysoké teploty donutily některé starší stromy v Krušných horách shodit listí už na konci léta. Rozšíření výstavy o libereckých výstavních trzích nabízí ukázky tehdejší architektury. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Přes odpoledne převážně zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Už teď na konci léta hlavně starší stromy v Krušných horách schazují listí. Jde o reakci na dlouhodobé sucho a vysoké letní teploty. U nově vysazených stromků budou lesníci znát škody způsobené nedostatkem srážek až na podzim. Podle prvních odhadů to ale vypadá, že budou v podobném rozsahu jako v minulých letech. Více řekl správce Lesů České republiky z lesní správy Litvínov Aleš Kilp.
4: My ke dnešnímu dni předběžně nějaké ztráty na čerstvých výsadbách z jara evidujeme, ale není to v té naší lokalitě nad ten běžný průměr těch minulých let.
2: Návštěvníci výstavy Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu dnes čekají dvě komentované prohlídky. První z nich začne v 15 hodin, a to v malém sále Severočeského muzea, druhá pak v 18 hodin v novém výstavním prostoru v takzvaném BG klubu naproti muzeu.
5: Liberecká výstava Všechno, co jsme chtěli, je rozdělená do dvou částí. Ta v Severočeském muzeu lidem představuje sortiment prodávaný na libereckých výstavních trzích v 60. až 80. letech minulého století. Druhá část výstavy v BG klubu lidem nabídne ukázky tehdejší architektury. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Státní zemědělský a intervenční fond dál vyplácí firmě Agrofert dotace a posuzuje další jeho žádosti, a to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Evropská komise poslala českým úřadům dopis, v kterém požaduje další informace a objasnění.
6: Sport.
2: V podvečer odstartuje nový ročník Maxa ligy, druhé nejvyšší české hokejové soutěže. Na programu je kompletní sedmizápasový program prvního kola. Obhájci titulu a účastníci baráže o extraligu z Jihlavy na úvod přivítají Frýdek Místek. O poražení finalisté minulé sezóny ze Zlína dnes hostí Chomutov. Úvodní buly padne ve Zlíně i v Jihlavě v 17:30. V 18 hodin bude litoměřický stadion hostit Sokolov.
6: Počasí.
2: Čekáme převážně zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky. Až k večeru mají srážky od západu ustávat. Teploty do 23 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku, projíždí se Kivadlově. A řešení dopravní nehody omezuje provoz u Okřešic u České Lípy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
10: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není.

0: je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
1: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
0: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní, a takhle se pracuje třeba u posttraumatu, se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
1: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou jako naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: a host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický, a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, taky třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnost, nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci, jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vrchní soud dnes osvobodil muže podezřelého ze zapálení Českého Švýcarska v roce 2022. Rozhledna Dymník v Ruburku má novou omítku, střechu i okna. Policie řeší případy, kdy se do uživatelských účtů ve školním systému Bakaláři dostal někdo cizí, vyzývá lidi, aby používali silná hesla. Přes odpoledne převážně zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil, a to i přesto, že se v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků. Více řekl jeho obhájce Vít Pavko.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medicamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
0: A jak také v této hodině uslyšíte, proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Rumburk dokončil opravu rozhledny na vrchu Dymník, uvedl to mluvčí radnice Petr Číla. Do majetku jí město získalo na počátku letošního roku výměnou pozemků se společností Lesy České republiky. Augustova věž teď má nové vnitřní omítky a výmalbu. Dělníci také opravili dřevěné prvky. Opravená je na rozhledně i střecha a vstupní schodiště. Za práce zaplatilo město 376 tisíc korun. V sobotu 19. září oslaví rozhledna 130 let od uvedení do provozu. Potápěči budou v neděli čistit dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Do úklidu na březích se může zapojit i veřejnost. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Jablonecká přehrada Mšeno je součástí sestavy nádrží, které v podhůří Jizerských hor postavili v letech 1902 až 1911 na ochranu před velkou vodou. Nádrž o rozloze 40 hektarů leží prakticky ve městě a patří k oblíbeným rekreačním místům. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému Bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes Bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Více řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: Včera jsme v Praze řešili výhrůžku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému Bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
0: Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Policie proto doporučuje uživatelům systému Bakaláři, aby si zabezpečení svých účtů zkontrolovali a nikomu neříkali své přihlašovací údaje.
1: Počasí.
0: Počátku noci převážně hodně oblačnosti, postupně ale bude až polojasno. Teploty klesnou na 11 nebo 8 stupňů, v údolích a na horách čekejte i teploty kolem 6 stupňů. Ráno čekejte v údolích ojediněle mlhy, přes den bude oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty zítra vystoupí i k 21 stupňům, na horách od 13 do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici do Okřešic u České Lípy stále pokračuje řešení dopravní nehody. Silnice 1/8 je na Teplicku, mezi odbočkami na Bílku a Záhoří znečištěná olejem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemnou středu 9. září svátek slaví Daniela, přejeme všechno nejlepší. Program Českého rozhlasu Sever pokračuje a před námi je pravidelné pohodové odpoledne. Severní energetická jedná s obcemi o využití peněz za ušetřené rekultivace lomu ČSA. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby tyto peníze obcím rozdělil stát. Téma probereme zhruba za čtvrt hodiny. Pozveme vás na 0. ročník akce Music Festival Tisa, který začne v pátek a skončí v sobotu. A hodinu a i dnes načneme seriálem Co v učebnicích nebylo. Už za moment se dozvíte, proč nás to nebolí, když si stříháme nehty. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Tak už brzy nás čeká Petr Spálený, později třeba Hana Hegerová, teď už to tady bude ale patřit skupině Jelen a hitu Touha a pláč.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Petrem Spáleným jsme si teď projeli 60. let a 11 minut po 14. hodině rozjel se středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a v našem pravidelném seriálu Co v učebnicích nebylo se dnes zaměříme na část těla, o kterou bychom měli pravidelně pečovat. Někdo více, někdo méně. Možná už jste se někdy zamysleli nad tím, proč třeba stříhání nehtu nebolí. Víc nám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Česko-slovenský duet, slovenský klín Činasky, Bára Hoxnedlová, 14 hodin 20 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Jedna obec chce stavět školu s mateřinkou, další pečovatelský dům, i takové požadavky mají obce na Mostecku na těžařskou společnost Seven miliardáře Pavla Tykače. Ta s nimi jedná o rozdělení více než 200 milionů korun, které ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval stát. Podrobnosti k tomuto sporu má pro nás kolegyně Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Podle mluvčí skupiny Evy Maříkové chce firma dát po 50 milionech korun Mostu, Vrskmani a Vysoké Peci. 30 milionů má dostat svazek obcí v regionu Krušných hor a dalších 20 milionů by chtěla dát Ústeckému kraji. U zbývajících 13 milionů neuvedla příjemce.
0: My už jsme naznačili, k čemu by obce chtěly peníze využít. Můžeš být konkrétnější?
1: Zmíněnou školu a školku chtějí stavit ve Vysoké Peci a Vrskmaň chce přestavit bývalou školu na dům s pečovatelskou službou a 15 obecními byty, řekli mi to starostové obou obcí. Most podle primátora Marka Hrvola z hnutí pro most na revitalizaci Prioru a vysokoškolský kampus. Svazek obcí chce podle předsedy a starosty Nové Vsi v horách Davida Kádnera z Lepšího Severu využít peníze k vybudování dopravního a varovného systému. Konečné dohody s těžaři ještě musí schválit zastupitelstva. Firma chce ale peníze vyplatit nejpozději do konce listopadu.
0: Původní předpokládanou rezervu určenou pro rekultivace ve výši 2 miliard firma postupně upřesňovala. Jak tedy došla k současné zbývající částce 213 milionů, kterou chce dát obcím?
1: Díky tomu upřesňování báňský úřad v Mostě dovolil těžařům snížit nutnou rezervu na polovinu, tedy zhruba na 1 miliardu. V tom ale už byla podle mluvčí Seven Maříkové započítaná 0,5 miliardy za práce provedené v letech 2016 až 2022. S přirozenou obnovou části lomu podle firmy souvisí jen zbývající úspora, vysvětluje prezident skupiny Seven Luboš Pavlas.
2: Pokud tam stát si vyžádal zapojení sukcese, tak nám z toho vyšlo, že tam je ten finanční nárok asi 1,8 miliardy korun. To znamená, uspořená částka zapojením sukcese je 470 milionů korun.
1: A z této částky chce firma rozdělit už zmíněných 213 milionů. Podle Pavla se z úspory odvede daň z příjmu a započítá hodnotu pozemků, které bude pro přirozenou obnovu potřebovat stát.
0: Proč firma peníze nerozdělí přes Státní fond životního prostředí, jak původně plánovala?
1: Severní energetická vypověděla smlouvu s fondem uzavřenou na jaře 2024. Tvrdí, že se stát téměř rok nevyjádřil k podmínkám daru. Ministerstvo chce postup přes fond zachovat a jedná taky o vyšší částce, říká ministr Igor Červený z motoristů.
3: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o 2.

0: problematika, která teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine. My se samozřejmě jako stát snažíme, aby ty obce dostaly co největší možnou částku.
1: Červený minulý týden odhadl uzavření dohody na 2 až 3 týdny. Podle Luboše Pavlase ale Seven na přímém rozdělení peněz trvá. Dodám ještě, že okolnostmi spojenými s rekultivací hnědouhelných lomů se zabývá také Národní centrála proti organizovanému zločinu. Více informací podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje v tuto dobu poskytnout nelze.
2: Prozradila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Leszek Semelka, který má blízko také k severu Čech, dospíval přesně v 14:30 na Českém rozhlase Sever. Pokračuje pohodové odpoledne. Je čas na náš další tip a my vás budeme zvát do Tise. V Tise na Ústecku totiž připravili jednu novinku. Music Festival Tisa. 0. ročník začne v pátek a skončí v sobotu a víc nám prozradí jedna z pořadatelek festivalu a zároveň hudebnic Pavla Kašáková, kterou zdravím po telefonu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Ano. Váš festival je něčím zvláštní, výjimečný. Jak to je?
1: No, my jsme totiž zjistili, že u nás v Tise je, já nevím, každý třetí člověk muzikant. A rozhodli jsme se, když jsme napočítali celkem 16 muzikantských grup, že si prostě uspořádáme vlastní festival, že už to za to stojí. Takže letos už se jich 9 zúčastní toho festivalu a moc se na to těšíme.
0: To je zajímavé, čím to je, že takhle v obci je tak tolik muzikantů. To je asi tím čerstvým vzduchem, jak tam máte hezky, že je to tak?
1: Možná, nebo tady máme dlouhou zimu a prostě musíme hrát.
0: A musí se trénovat, tak to je správně. Jaký tedy bude program a kdy oba dny začne?
1: Tak v pátek 11. září začínáme v klubu Kabiny u fotbalového hřiště, myslím, že to všichni znají. Tam to bude tak jako rozjezd, 19 hodin začínáme a v sobotu je to o 14 hodin na multifunkčním hřišti za kulturním domem v Tise. Doufáme, že nám počasí vydrží, takže všechno, jsou tam stany, můžete přijít, jako nemusíte se bát.
0: Mm-hmm. Říkala jste místní hudebníci, tak nevím, jestli stojí za zmínku nějaké názvy, možná to třeba někdo bude znát, nějaké populárnější.
1: No, jedna kapela je tam jako takovej poloviční host, je to kapela Zlej sen z Chomutova, ta si myslím, že je docela známá.
0: Mm-hmm. Dobře, kromě hudby, bude připraveno ještě třeba něco navíc, nějaký dobrovolný program? Co bych chtěl třeba dorazit s dětmi na výlet a potom na festival?
1: Úplně ideální, protože v lese jsou záplavy hub. V Tise máme nově otevřenou parádní naučnou stezku, to doporučuju každému. Ale jinak přímo na místě bude ohniště na bušty, bude tam hobby horsingová dráha, kde si můžete půjčit koníka nebo si přinést i vlastního a proběhnoucí. Bude tam premiéra výstavy fotografií Honzy Adamce, fotografie z cest. A je tam mimo jiné na dohled krásně zrenovovaný, nově otevřený dětský hřiště. Takže děti se určitě nebudou nudit. Perfektní občerstvení tam bude taky teda.
0: A hlavně v Tise je krásně, a to můžu potvrdit, už jsem u vás několikrát byl i na výletě, i mezi stěnami. Tak můžete vyrazit. Zvala nás na festival Pavla Kašáková. Já tady ještě jednou připomenu, jestli si to správně pamatuju. V pátek 19 hodin, v sobotu od 14 hodin. Je to tak?
1: Ještě bych ráda řekla, že vstupné je dobrovolné, takže nemusíte se bát a ještě si poděkovat obci Tisa, která si nás vzala pod záštitu.
0: Dobře, tak jo, ať máte co nejvíce návštěvníků, ať se vydaří i počas, je třeba za rok opět u prvního ročníku, se budeme těšit, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říct,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Hana Hegerová, krásná písnička, vana plná fialek, za necelých 20 minut už je tady 15. hodina, s vámi je stále Český rozhlas Sever a pohodové odpoledne. A teď s námi bude také Milan Knotek, který představí dalšího slavného Severčecha a tentokrát to bude jeden ze severočeských spisovatelů.
1: Slavní Severočeši. Jedním z autorů scénáře romantické komedie Miloslava Šmídmajera Miluje tě modře je severočeský spisovatel Pavel Bryč. Narodil se v roce 1968 v Roudnici nad Labem. Po absolvování Ústecké pedagogické fakulty pokračoval ve studiu dramaturgie na DAMU. Vyrůstal v Mostě. Jeho atmosféru zachytil v povídkové prvotině Hlava Upanišády. A také v knize Jsem město, za kterou získal v roce 1999 cenu Jiřího Ortena. Dočkala se také anglického vydání. O rok později získal Pavel Bryč Grant UNESCO a strávil 2 měsíce ve Francii. Během tohoto pobytu napsal novelu Sloni mlčí. Za vrchol jeho tvorby je často považován román Patriarchátu dávno zašlá sláva. Za tuto rozsáhlou rodinnou ságu byl v roce 2004 oceněn státní cenou za literaturu. Velmi důležitou část Bryčova díla představuje také dětská literatura. Kniha Kouzelný svět Gabriely byla v roce 2007 nominována na Magnesii literu. Pro Českou televizi napsal scénáře k večerníčkovým seriálům Dětský zvěřinec a Bílá paní na hlídání. Povídky Pavla Bryče byly zařazeny do americké antologie současné české prózy Daylight in Nightclub Inferno. Pavel Bryč se rovněž věnuje básním a písňovým textům. Dosud napsal 32 knih. Tou poslední je 7 povídek kluka ze školky s neobyčejnou fantazií s názvem Případy odvážného kapitána Ajola.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio Vaš.

0: Slavná panenka jedné z nejznámějších bluegrassových kapel u nás, tedy Poutníků. Za chvíli bude pokračovat Dalibor Janda. Za necelých 11 minut už tady máme 15. hodinu. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že u Hřenska před 4 lety založil požár. Hrozilo mu až 15 let vězení. U soudu na Pankráci byla také naše reportérka Kristýna Vašíčková. Hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne.
0: Kristýno, proč soud Jiřího Lobotku osvobodil?
1: Soudce Petr Smrš to vysvětloval tím, že zkrátka nebyly jasné a silné důkazy, které by to potvrdily. Soudní posudky hodnotící příčetnost obžalovaného byly prý 50 na 50. Neshodovalo se například ani porovnání nalezených a zakoupených nějakých hořlavin nebo kapalin, kterými mělo Lobotka oheň zapálit. Vrchní soud taky doufal, že se třeba prokáže pomocí lokace od mobilních operátorů, kde se muž v danou chvíli nacházel, když požár vznikl, jestli na místě byl. Nicméně tohle dokazování už bylo po zákonné lhůtě, co musí operátoři údaje uchovat.
0: Ale Lobotka se v minulosti sám k činu přiznal.
1: To sice přiznal dokonce dvakrát, pak to ale odvolal a podle obhájce Víta Pavka byl pod vlivem léků.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Sám Jiří Lobotka verdikt komentovat nechtěl, ale na chodbě jen prohlásil, že se mu ulevilo.
0: Je to definitivní rozhodnutí, už se na něm nic měnit nebude?
1: Tak ono je pravomocné, takže nejspíš nebude. Nicméně je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, zatím není jasné, jak o tom mluvila jeho zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Já připomenu, že Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest už má ale za sebou, odseděl si ho ve vazbě a nařízeno mu bylo taky ústavní ochranné léčení.
0: Kterým se ale dnes soud také zabýval?
1: Je to přesně tak, protože ho nejvyšší soud v květnu zrušil, musel ho dnešní odvolací senát řešit znovu. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má pořád myšlenky nebo představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně.
0: Prozradila naše reportérka Kristýna Vašíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dalibor Janda, jeho typický hlas, podle kterého každý pozná. Snad jsem si měl všímat více, jmenoval hit, který jsme teď poslouchali. Za 5 minut, už tady bude 15. hodina, nás v celou čekají další zprávy. Do studia se vrátí kolega František Janačík. Opět se samozřejmě podíváme k nám na sever Čech. Dozvíte se třeba, že obyvatelé Ústeckého Svádova mají po téměř 20 letech novou kanalizaci. No, docela je tady ještě partička, která si říká Lobo. Tak já vám přeji krásné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ústecký kraj vyplatil už více než 4 miliony korun z dotačního fondu podpory veřejné dopravy. Obyvatelé Ústeckého Svádova mají po téměř 20 letech novou kanalizaci. V Praze dnes začala fungovat budova Národního onkologického centra. Přes odpoledne převážně zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ústecký kraj pokračuje s podporou veřejné dopravy. Na vrácení poloviny částky za zaplacenou časovou jízdenku se začátkem v letošním roce mají nárok žáci, také studenti a seniori. Lidé mohou žádat o vyplacení dotace až po skončení platnosti příslušného jízdního dokladu.
2: Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové vyplatil krajský úřad na podporách jízdenek pro žáky, studenty a seniory od července 2025 až po současnost 4 317 000 korun. Celkem přijal 11 749 žádostí. Žádost o příspěvek na dopravu musí lidé posílat elektronicky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Ústí nad Labem dokončilo druhou etapu výstavby kanalizace ve Svádově. Podle výrobního ředitele inženýrských sítí společnosti IR Construction Jaroslava Pavlíka dělníci položili přes 2,5 kilometru potrubí a připravili 116 přípojek. Výstavba stála přibližně 70 milionů korun. Téměř 32 milionů korun má pokrýt evropská dotace.
3: Nová síť nahradí septiky, ze kterých podle osadního výboru v některých místech unikala odpadní voda do potoka Bahniště. Domácnosti začnou využívat po kolaudaci a podpisu smluv. To může podle primátora Petra Nedvědického z ANO trvat 3 týdny až měsíc. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zjišťovat mimo jiné výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky. Jak Českému rozhlasu řekl manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek, výzkum bude zaměřený i na takzvané humanoidní roboty. Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes dopoledne otevřelo pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance, ICT přístroje, také 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
0: Počasí.
1: Zpočátku noci převážně hodně oblačnosti, postupně ale bude až polojasno. Teploty klesnou na 11 nebo 8 stupňů, v údolích a na horách i k 6 stupňům Celsia. Zítra ráno čekejte v údolích ojediněle mlhy, přes den bude zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty zítra do 21 stupňů Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na průjezdu Havraní na Mostecku po silnici 1/27 se srazila 2 osobní auta. Čekejte tam i zdržení. Pozor na průtahu Chomutovem před mimoúrovňovou křižovatkou silnic 1/13 a 1/7 ve směru na Kadaň se srazilo osobní auto a dodávka. A připomínáme, silnice 1/8 je na Teplicku nad Bořislaví mezi odbočkami na Bílku a Záhoří znečištěná olejem. Problémy tam čekejte ještě asi hodinu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje, spolu s ním i dnešní pohodové odpoledne. A my se vrátíme k řidičské abecedě. V září pro vás máme nejčastější chyby, které my řidiči děláme, a tentokrát bude řeč o pravidle zipu. Také tady budou celebrity, připomeneme třeba 60. narozeniny amerického herce a komika Adama Sandlera, a Slávka Brádlová si povídala s kolegou Leošem Marešem nejen o soutěži Superstar. K tomu přidáme písničky, které nestárnou, tentokrát od Karla Gotta nebo skupiny Rangers. Teď už je ale připravená Hana Zagorová.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Muziku má měl pro nás Karel Gott, teď písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 12 minut po 15. hodině. Pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září s vámi rozebíráme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes uslyšíte, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti, je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra uslyšíte, jak je to s jízdou a nehodou, pokud vaše auto nemá platnou technickou kontrolu. U nás na Českém rozhlase Sever teď už pokračují Mike and the Mechanics.

0: Kapela Divoký byl jeden z největších hitů této kapely Čmelák. 15 hodin přesně 23 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A teď jdeme gratulovat. 60. dnes totiž slaví americký herec Adam Sandler. Od 90. let patří k nejúspěšnějším hollywoodským komikům, přestože jeho filmy kritici často nešetřili. Vedle potrhlých komedií ale natočil i několik ceněných dramatických rolí. A zahrál si také českého kosmonauta.
1: Sandler začínal jako stand-up komik. Na začátku 90. let se prosadil v televizní show Saturday Night Live, kde vystupoval mimo jiné jako zpívající zprávař. Netrvalo dlouho a začal natáčet své první filmy. Happy Gilmore ze snímku Rivalové je jednou z postav, které pomohly Adamu Sandlerovi vytvořit jeho typického, spíše antihrdinu.
2: Míčku, podělej, proč si nešel domů? Koukej jít domů, ohrneš nos nad domovem, odpověz mi!
1: Trochu přerostlé dítě, trochu outsidera a často muže, který nejdřív jedná, teprve potom přemýšlí.
3: How did you get so good at teaching?
4: I'm a teacher. I do it all the time. I'm an art teacher at the Haluki.
1: Následovala řada dalších více či méně úspěšných komedií. 50krát a stále poprvé s Drew Barrymorovou.

0: Sportovní trestná lavice, absurdní Zohan, krycí jméno kadeřník, nebo Zkus mě rozesmát s Jennifer Anistonovou. Sandlerovy komedie kritici často nešetřili, u diváků ale uspěli.
1: Říkala jste, že se jmenujete Georgia a že náš hovor je naprosto důvěrnej a já jsem vám věřil.
2: A pak jste zavolala?
0: Že Sandler není jen komik, ukázal už v roce 2002 ve filmu Opilý láskou oscarového režiséra Paula Thomase Andersona. Následovaly vážnější role ve filmech Volání o pomoc a Drahokami, ve sportovním dramatu Životní trefa a před 2 lety v Kosmonautovi z Čech.
3: Po 189 dnech samostatného letu do vesmíru vás zdravíme, veliteli Procházko.
4: Komisařko Dumová, zdravím z blízkosti Jupitera. Jsem rád, že s vámi odsud mohu mluvit.
0: Ve sci-fi dramatu si Sandler zahrál českého astronauta Jakuba Procházku. Film vznikl podle stejnojmenného románu Jaroslava Kalfaře. Jakub tráví půl roku sám ve vesmíru, zatímco se mu na Zemi rozpadá manželství a společnost mu začne dělat záhadný tvor Hanuš.
5: Utekl jsem ze své planety jako ty. Přes galaxie a černé díry prchal jsem vesmírem, časem, ale pak jsem našel tebe.
0: Natáčení Kosmonauta z Čech přivedlo Sandlera v létě roku 2021 také do Česka. Štáb pracoval v Praze, Bernardicích na Písecku nebo Mariánských Lázních. A Sandler, známý basketbalový fanoušek, si během pobytu odskočil i na trénink českých reprezentantek. V hale Královka si s nimi zastřílel na koš a odnesl si reprezentační dres se svým jménem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: To byly legendární Supertramp v programu Českého rozhlasu Sever. Máme 15:30, pokračuje náš dnešní odpolední program, pohodové odpoledne. Moderátor Leoš Mareš je na televizních obrazovkách jako doma. Dnes večer ho uvidíte v dalším ročníku Superstar nebo jako hosta v pořadu Talk Show na jednoho. Tam bude čelit bezprostředním otázkám redaktorů na autistickém spektru. Na natáčení pořadu i na Superstar se ho ptala Slávka Brádlová.
1: Bylo na tom pořadu něco, co vás překvapilo? Jste zvyklí čelit novinářům, talk show děláte na obou stranách, tak co bylo tohle?
2: Mě překvapila ta kvalita výměny energie, že kdybyste dělala rozhovor s dětmi, tak ty by přinesly podobnou energii, ale chyběla by jim přece jenom ta zkušenost, ty dospělácký myšlenky, a tady vlastně bylo oboje. Tady se jako propojil svět dětí a dospělých a ještě vlastně, jakých je tam hodně a reprezentují vlastně všechny ty úhly, tak vy si vybíráte jak na švédském stole z nabídky. Jako kdybyste měla paletu fixů, takovou tu velikou, po tý jsem vždycky toužil, všechny ty odstíny, nejenom základní barvy, a přesně jste si vybrala ten odstín, který jste potřebovala, abyste dosáhla kýženýho cíle, jako kdybyste vařila a měla spousty druhých koření. A tahle show to umožňuje, že vlastně berete si, co potřebujete z nepřeberného množství odstínů.
1: Otázka z trochu jiného, úplně jiného soudku. Superstar.
2: Já jsem se vrátil po 20 letech k základní roli mojí, která to všechno před 20 lety v roce 2006 odstartovala.
1: Viděla jsem jenom pár upoutávek a jsou tam zase takové reakce, které asi člověk dopředu nenarežíruje. No. S někým jste se tam objal, protože ty emoce byly evidentně na obou stranách hodně silné.
2: Já jsem se vrátil do té role, jak jsem říkal, toho moderátora, a moderátor je bratr, já bych řekl kamarád, ale možná je to až rodinný příslušník, bratr všech soutěžících, který stojí bez ohledu na cokoliv proti porotě. Teď jsem byl dvakrát v minulosti po roce, takže jste vlastně jakoby z podstaty na druhé straně barikády. Jste jako učitel proti žákovi. Jo, učitel se žákem můžou být sice kámoši, ale ve finále žák je prostě pod tím učitelem, že jo, on ho zkouší, on ho klasifikuje. Není to rovný, když to tady jste opravdu jako kamarád, jako takový asistent, jo. Já jsem se vrátil do té pozice, že jsem úplně blízko těch soutěžících a je to zážitek.
0: S Leošem Marešem si povídala Slávka Brádlová u nás a na Českém rozhlase Sever pokračuje Petr Naď.

0: Láska je věc kouzelná, zpívají Rangers písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a mají rozhodně pravdu. 15 hodin a 38 minut. Dnes dopoledne se vás Zdeněk Lukesle ptal, kterého zvířete se nejvíce bojíte, zavolala nám i posluchačka Dagmar Zloun.
1: Já bych to nebrala v lese nebo na lukách, ale mě stačí na dvoře. Po dvakrát jsem měla kohouta, kterýho jsem se teda fakt bála. Vlastní, můj, jo, pro dobroto, za žebroto, nemohla jsem jít na dvůr jinak než s koštětem. Dvakrát po sobě zařekla jsem se, že už nikdy slepicím kohouta nedopřeju. No, nakonec to dopadlo tak, že loni jsem dostala za krslika, takže toho se nebojím.
2: Jo, takže kohout po. A ten agresivní skončil jak?
1: No, na polivka.
2: Polivka.
1: Byla dobrá polivka, yes. Ale to opravdu bylo, protože já sama teda zvíře nezabiju, tak to jsem musela povolat souseda a i ten s ním měl co dělat. A můžu říct, že takový škrábnutí nebo zobnutí, klobnutí, jo, že se to sakra dlouho hojí, jo. A bolí to. Takže jako já bych neviděla nebezpečí někde v lesích, ale občas na dvoře.
0: Všimli jste si, že se lidé přestávají zdravit? A tak zítra po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, jak jste na tom vy se zdravením. Zdravíte neznámé lidi, třeba když je potkáte v parku nebo v lese, kde nebo kdy nezdravíte. Zdravíte se ve vašem vchodě, v obchodě. Máte pocit, že z našeho života tak nějak mizí slušnost? Zavolejte zítra po 9. hodině do našeho vysílání 475 212 212 a nebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše posty. Střehy a názory. U nás teď už pokračuje jedna krásná americká nejdříve Miss, později také herečka a zpěvačka Vanessa Williams a její song Save the Best for Last. 15 hodin 40 minut, hezké odpoledne.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Máme 3:15 a k tomu skoro 2 minuty. Ústí nad Labem dokončilo druhou etapu výstavby kanalizace na Ústeckém Svádově. Tamní obyvatelé na ni podle osadního výboru čekali téměř 20 let. Stavba nově umožní napojení na kanalizaci více než 100 domácností. Podrobnosti nám teď už prozradí kolegyně Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co dokončení kanalizace pro obyvatele Svádova znamená?
1: Především už nebudou odkázaní na septiky. Podle předsedkyně osadního výboru Ireny Růžičkové z nich v některých místech vytékaly odpadní vody přímo do potoka Bahniště. Kanalizace je bude nově odvádět přímo do čistírny odpadních vod v Neštěmicích. Město nechalo připravit celkem 116 přípojek, a to i třeba k nemovitostem, kde oni majitelé původně neměli zájem. Výstavba dohromady stála zhruba 70 milionů korun a z toho téměř 32 milionů má pokrýt dotace z programu životního prostředí.
0: Co všechno stavba zahrnovala a kdy začnou lidé kanalizaci tedy používat?
1: Kromě téměř 3 kilometrů kanalizace vznikla před kostelem taky čerpací stanice. Ta přečerpává odpadní vodu z níže položených domů do kanalizační sítě. Pod hlavní silnicí a železniční tratí dělníci vedli potrubí bez rozkopání povrchu, takzvanými podvrty. V ulici pod lesem museli kvůli nové kanalizaci přeložit 322 metrů vodovodu. Samotnou kanalizaci zatím lidé používat ale nemůžou. Město musí stavbu zkolaudovat a vlastníci domů podepsat smlouvy. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO může kolaudace trvat 3 týdny až měsíc. Ještě dodám, že centrální kanalizace v Ústí nad Labem stále chybí v Hostovicích, části Skorotic, Brné a Vaňově. Podle primátora Nedvědického město připravuje projekt pro Skorotice. Kanalizace by tam mohla vzniknout během příštích 4 až 5 let.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Kateřino, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Jeden ze Severočechů ve vysílání Českého rozhlasu Severza. Necelých 8 minut, už je tady 16. hodina. Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever končí, ale samozřejmě začne i dnešní humoriáda. A dnes se v ní můžete těšit na herce Josefa Dvořáka, ale ještě předtím tady budou zprávy. Vrátí se do studia kolega František Janačík a prozradíme hlavně rodičům, že v České Lípě třeba zítra začíná dvoudenní sportovní festival, který je učený právě dětem. Tak i na tuto informaci si počkejte, já se budu těšit na slyšenou po 17. hodině, kdy pro vás máme opět Den v kraji.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Vrchní soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. V České Lípě zítra začíná dvoudenní sportovní festival, určený je hlavně dětem. Srbský prezident Vučić rozpustil parlament a vypsal předčasné volby. Přes odpoledne stále převážně zataženo, místy občasní déšť nebo přehánky, teploty stále i do 23 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech i odpoledne přeje František Janačík. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska a vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů, kteří ho likvidovali skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založení požáru opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné ale proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu. Na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě zítra začíná dvoudenní sportovní festival. Představí se na něm zástupci několika místních klubů. Chtějí přilákat hlavně děti ke sportování.
3: Trenéři jednotlivých klubů mohou rodičům konkrétní sport přiblížit a děti mají šanci si různé disciplíny vyzkoušet. První den podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové zakončí promítání sportovních filmů a beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Na pátek je mimo jiné připravený třeba fotbalový turnaj nebo taneční vystoupení. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby, informovala o tom dnes stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice. Srbové už více než rok a půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu v roce 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítali incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vyhlášení předčasných voleb. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Frontman skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci ve věku 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům stylu reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů.
1: Počasí.
2: Počátku noci převážně hodně oblačnosti, později bude i polojasno, teploty klesnou na 11 nebo 8 stupňů, v údolích a na horách i k 6 stupňům Celsia. Ráno čekejte v údolích ojediněle mlhy, zítra bude přes den oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty zítra vystoupí i k 21 stupňům, na horách čekejte teploty do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 stojí za 39. kilometrem ve směru na Německo porouchané osobní auto. Na průtahu Chomutovem policie stále řeší před mimoúrovňovou křižovatkou silnic 13 a 7 ve směru na Kadaň nehodu osobního auta a dodávky. Pozor v Litoměřické ulici na Valech, tam se srazila dvě osobní auta a dvě osobní auta bourala také v Lounské ulici Rakovnická.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj Pepo.
5: Už to začalo.
4: No jo.
5: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
4: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
5: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme se na velkou město zase.
4: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
5: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečenej podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, večer ráno, jo, ale večer ne, je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahanej.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co ti tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzy. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já!
5: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblatneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám jí Beruško, říkám jí Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jenžerová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jenžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Takže i v téhleté, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jenžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04. Stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr z Pačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady to mám, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se jistě líbí, jak jistě chváletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Vše

0: všechno voní. No cítíte? To je mateřský douška.
1: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
0: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
1: Tele.
2: Lovil tele? Proč by lovil tele?
1: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi. Vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
0: Mouce?
1: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
0: Perský?
1: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
0: A to je strašné, za hrstičku. No, to je úděsné.
1: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
0: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
1: V tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
0: Nenamočíme.
1: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
0: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá sekse bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
1: Skřivánek není k jídlu.
0: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
1: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
0: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
1: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
0: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
1: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
0: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
1: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
0: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si busty s cibulí!
3: Humoriáda.
4: Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
5: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
4: Já jsem... Takže párky, jo?
5: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říkal, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku. Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
4: Pepa Dvořák je naš

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, dva špalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
1: ano.
0: Jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku, bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. To, já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano. Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karolší ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez. Ha?
6: Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt. No, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
3: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek ještě s tím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Okresní státní zastupitelství v Mostě obžalovalo 2 lidi kvůli loňskému tragickému požáru v restauraci u Kojota. Obnova dlouhé ulice v Litoměřicích začne ještě během září. Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Je převážně zataženo až oblačno, stále místy déšť nebo přehánky, k večeru bude déšť ustávat, teploty stále i kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné středeční odpoledne. Státní zástupce dnes obžaloval 2 lidi kvůli loňskému tragickému požáru v restauraci u Kojota v Mostě. Uvedla to dnes Česká televize s odvoláním na mosteckého okresního státního zástupce Jakuba Procházku. Úřad vznesl obžalobu z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu. V souvislosti s ním pak zemřelo 7 lidí a 10 dalších bylo zraněno. Obžalovaným hrozí v případě odsouzení až 10leté vězení. Jména ani navrhovaný trest žalobce nezveřejnil. V Litoměřické ulici Dlouhá začne po 2letých opravách inženýrských sítí plánovaná renovace uličního prostoru. Podle vedoucího odboru územního rozvoje Venuše Brunclíkové první práce začnou ještě během září. Na ulici budou například po pracech i vodící linie pro nevidomé.
3: Součástí projektu je například výsadba nových stromů, výměna pouličních lamp nebo obnova povrchu chodníků a silnice. Asfalt podle projektu vystřídá kamenná dlažba z žulových kostek. Celkové náklady radnice vyčíslila na 25 milionů 200 tisíc korun bez daně. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
2: Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje také k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají i senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona označil za revoluční.
4: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit také vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce nebo kraje.
0: Sport.
2: Za několik minut už startuje nový ročník Maxa ligy, druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní 7-zápasový program prvního kola. Jihlava v úvodu přivítá Frýdek Místek, Zlín dnes hostí Chomutov. Úvodní buly padne v Jihlavě i Zlíně v 17:30. Od 18. hodiny se bude hrát v Litoměřicích domácí stadion, bude hostit Sokolov.
0: Počasí.
2: Z počátku noci převážně hodně oblačnosti, postupně ale bude až polojasno. Teploty klesnou na 8 nebo 11 stupňů, v údolích a na horách čekejte i 6 stupňů Celsia. Ráno v údolích ojediněle mlhy, přes den bude zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle a na horách. Teploty zítra od 18 do 21 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dvě osobní auta po srážce omezují provoz v Lounské ulici Rakovnická, problémy s průjezdem ještě asi 20 minut. Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 na Ústecku mezi Malým Březnem a Těchlovicemi, jezdí se k Jevadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme tady 5 hodin, k tomu 4 minuty a to znamená, že nás čeká další hodina plná informací od nás ze severu Čech. Začíná totiž Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních informací ze severu Čech pro nás teď má František Jarmiš.
2: Vrchní soud v Praze dnes pravomocně zprostil viny Jiřího Lobotku, obžalovaného ze založení ničivého požáru v Českém Švýcarsku v srpnu roku 2022. Potvrdil tak už dva zprošťující rozsudky nižších soudů. Jak po dnešním líčení řekl obhájce Vít Pavko, Jiří Lobotka se dříve k činu doznal. Byl tehdy v psychiatrické léčebně.
3: Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
2: Jak uslyšíte, už za několik minut státní zástupce proti dnešnímu výroku vrchního soudu může podat do 2 měsíců takzvané dovolání. Rumburg dokončil opravu rozhledny na vrchu Dymník. Jak řekl mluvčí města Petr Číla, město jednu z dominant ve svém okolí získalo do svého majetku na začátku letošního roku. Turisty oblíbená Augustova věž má teď novou střechu a okna, nové vnitřní omítky a výmalbu a opravy se dočkalo mimo jiné i schodiště. Rozhledna za 10 dnů slaví 130 let od uvedení do provozu. Lesníci v Krušných horách si všímají, že dlouhá letní sucha a vysoké teploty donutily stromy už teď ke schazování listí. Jak v dnešním vysílání Českého rozhlasu řekl Aleš Kilp z lesní správy Litvínov, až příští rok na jaře bude jasné, jestli hlavně starší lesní porosty přežijí zimu. Schazování listů je ale podle Kilba v době sucha u stromů přirozené.
4: Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody.
2: Těžební firma Severní energetická miliardáře Pavla Tykače oslovila obce a města v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku a Chomutovsku s nabídkou finančních darů. Mezi příjemci peněz mají být třeba Vysoká Pec, Nová Ves v horách, Vrskmaň, Ústecký kraj nebo město Most. Podle těžařů se jedná o 213 milionů korun, část peněz uspořených na rekultivaci lomu. K tématu se v této hodině vrátíme. Jak také uslyšíte, Severní energetická nechce o kompenzacích obcím jednat se státem a s tím je nespokojený ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Městská knihovna v Lounech zahájila dnes už 21. ročník projektu Třetí věk. Lidé v seniorském věku můžou studovat více než 30 předmětů, například historii Loun, malířské techniky v ateliéru nebo angličtinu. Další informace přidá severočeský stopař Robin Rerich pár minut před 18. hodinou.
1: Informace ze severu Čech pro nás měl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Medicine man!

0: Michal Tučný, jeho medicinman, posloucháte Český rozhlas Sever a rozjeli jsme dnešní den v kraji. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že u Hřenska před 4 lety založil požár. Hrozilo mu až 15 let vězení. Proč soud Jiřího Lobotku osvobodil, vysvětluje reportérka Kristýna Vašíčková.
1: Soudce Petr Smrš to vysvětloval tím, že zkrátka nebyly jasné a silné důkazy, které by to potvrdily. Soudní posudky hodnotící příčetnost obžalovaného byly prý 50 na 50. Neshodovalo se například ani porovnání nalezených a zakoupených nějakých hořlavin nebo kapalin, kterými mělo Lobotka oheň zapálit. Vrchní soud taky doufal, že se třeba prokáže pomocí lokace od mobilních operátorů, kde se muž v danou chvíli nacházel, když požár vznikl, jestli na místě byl. Nicméně tohle dokazování už bylo po zákonné lhůtě, co musí operátoři údaje uchovat.
0: Ale Lobotka se v minulosti sám k činu přiznal.
1: To sice přiznal, dokonce dvakrát, pak to ale odvolal a podle obhájce Víta Pavka byl pod vlivem léků.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Sám Jiří Lobotka verdikt komentovat nechtěl, ale na chodbě jen prohlásil, že se mu ulevilo.
0: Je to definitivní rozhodnutí, už se na něm nic měnit nebude?
1: Tak ono je pravomocné, takže nejspíš nebude. Nicméně je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, zatím není jasné, jak o tom mluvila jeho zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Já připomenu, že Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest už má ale za sebou, odseděl si ho ve vazbě a nařízené mu bylo taky ústavní ochranné léčení.
0: Kterým se ale dnes soud také zabýval?
1: Je to přesně tak, protože ho Nejvyšší soud v květnu zrušil, musel ho dnešní odvolací senát řešit znovu. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má pořád myšlenky nebo představy o ohni, nově ale bude na léčení docházet ambulantně.
0: Zjistila reportérka Kristýna Vašíčková.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio Vaš.

0: Jarek Nohavica na Českém rozhlase Sever. Za chvíli budou pokračovat Eláni, za 5 minut je tady 17:30 a my tady máme den v kraji a teď předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince teď přivítáme meteorologa Jana Hrubého. Hezké odpoledne. Haló, slyšíme se, hezké odpoledne?
2: Dobré odpoledne.
0: Ano, teď už se slyšíme. Tak jak to odpoledne, když už jsme u něj, teď vypadá, jak se bude dál vyvíjet, čekají nás ještě nějaké přehánky a tak podobně.
2: Tak aktuálně, když se podíváme na oblohu, tak máme zataženo a srážky se nám aktuálně vyskytují už jen ojediněle a to spíše ve východní částky nebo na krajním východě Ústeckého kraje a na stanicích aktuálně měříme od 15 do 18 stupňů Celsia a s těmi ojedinělými srážkami musíme počítat i v následujících hodinách a ty srážky budou buď ve formě slabého deště, anebo přeháněk, ale během noci by to už

0: být beze srážek a měla by ubývat i oblačnost až na polojasno a kránu se nám mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. A co se týče ranních teplot, tak ty budou nízké. Vypadá to, že by mělo být od 11 do 8 stupňů Celsia a v údolích tam může být až 6 stupňů Celsia.
1: Takže už se začínáme přioblíkat, jak podle předpovědi vypadá čtvrtek 10. září.
0: Tak zítřejší den, tak více bychom měli vidět i slunce, vlastně na obloze bychom měli mít většinou oblačno až polojasno. A srážky se nám zítra mohou ojediněle vyskytnout na horách a to ve formě ojedinělých přeháněk a večer nám bude přibývat vysoká oblačnost a zítřejší maximální teploty očekáváme od 18 až do 21 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam jen od 16 do 18 stupňů Celsia.
1: Poděkuji opět za předpověď počasí a někdy příště se budeme těšit na slyšenou.
0: Naschledanou.

0: Skupina Elán, Jožoráš a jich zalúbení, minuta po půl šesté, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Jedna obec chce stavět školu s mateřinkou, další pečovatelský dům. I takové požadavky mají obce na Mostecku na těžařskou společnost Seven miliardáře Pavla Tykače. Ta s nimi jedná o rozdělení více než 200 milionů korun, které ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval stát. Podrobnosti má Kateřina Kučerová.
1: Podle mluvčí skupiny Evy Maříkové chce firma dát po 50 milionech korun mostu, Vrskmani a Vysoké Peci. 30 milionů má dostat svazek obcí v regionu Krušných hor a dalších 20 milionů by chtěla dát Ústeckému kraji. U zbývajících 13 milionů neuvedla příjemce.
0: My už jsme naznačili, k čemu by obce chtěly peníze využít. Můžeš být konkrétnější?
1: Zmíněnou školu a školku chtějí stavět ve Vysoké Peci a Vrskmaň chce přestavět bývalou školu na dům s pečovatelskou službou a 15 obecními byty, řekli mi to starostové obou obcí. Most podle primátora Marka Hrvola z hnutí pro most na revitalizaci Prioru a vysokoškolský kampus. Svazek obcí chce podle předsedy a starosty Nové Vsi v horách Davida Kádnera z Lepšího Severu využít peníze k vybudování dopravního a varovného systému. Konečné dohody s těžaři ještě musí schválit zastupitelstva. Firma chce ale peníze vyplatit nejpozději do konce listopadu.
0: Původní předpokládanou rezervu určenou pro rekultivace ve výši 2 miliard firma postupně upřesňovala. Jak tedy došla k současné zbývající částce 213 milionů, kterou chce dát obcím?
1: Díky tomu upřesňování báňský úřad v Mostě dovolil těžařům snížit nutnou rezervu na polovinu, tedy zhruba na 1 miliardu. V tom ale už byla podle mluvčí Seven Maříkové započítaná 0,5 miliardy za práce provedené v letech 2016 až 2022. S přirozenou obnovou části lomu podle firmy souvisí jen zbývající úspora, vysvětluje prezident skupiny Seven Luboš Pavlas.
2: Pokud tam stát si vyžádal zapojení sukcese, tak nám z toho vyšlo, že tam je ten finanční nárok asi 1,8 miliardy korun. To znamená, uspořená částka zapojením sukcese je 470 milionů korun.
1: A z této částky chce firma rozdělit už zmíněných 213 milionů. Podle Pavla se z úspory odvede daň z příjmu a započítá hodnotu pozemků, které bude pro přirozenou obnovu potřebovat stát.
0: Proč firma peníze nerozdělí přes Státní fond životního prostředí, jak původně plánovala?
1: Severní energetická vypověděla smlouvu s fondem uzavřenou na jaře 2024. Tvrdí, že se stát téměř rok nevyjádřil k podmínkám daru. Ministerstvo chce postup přes fond zachovat a jedná taky o vyšší částce, říká ministr Igor Červený z motoristů.
3: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine. My se samozřejmě jako stát snažíme, aby ty obce dostaly co největší možnou částku.
1: Červený minulý týden odhadl uzavření dohody na 2 až 3 týdny. Podle Luboše Pavlase ale Seven na přímém rozdělení peněz trvá. Dodám ještě, že okolnostmi spojenými s rekultivací hnědouhelných lomů se zabývá také Národní centrála proti organizovanému zločinu. Více informací podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje v tuto dobu poskytnout nelze.
0: Zjistila Kateřina Kučerová.
4: Den v kraji.

0: Slavný Otavany, hit s názvem Hands Up, 17:30, k tomu 8 minut na Českém rozhlase Sever pokračuje Den v kraji. Stromy ve vyšších a středních partiích Krušných hor předčasně schodily listí. Důvodem jsou vysoké letní teploty a dlouhodobé sucho. Škody zaznamenali lesníci i na letos vysazených porostech. Jestli opadané vzrostlé stromy přežijí zimu, bude jasné až příští rok na jaře. Jestli budou muset lesníci některé uschlé stromy pokácet, zjišťoval reportér Jan Beneš.
1: Zatím není kácení stromů kvůli suchu na pořadu dne. Do lesa nad Osekem na Teplicku jsem vyrazil s lesním správcem Lesů České republiky Alešem Kilbem z lesní správy Litvínov. Ukazoval mi starší stromy, ale i mladší břízy, které mají už teď hodně prořídlé koruny. Někde listí chybí úplně.
2: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy. Olisnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky.
1: Starší stromy teď už předčasně schodily listí. Podle Aleše Kilba jde ale o běžnou obranu před suchem, kterou v Krušnohoří můžeme vídat v posledních letech často. Jestli ale porosty přežijí zimu, bude jasné až příští jaro.
3: No jak jsou na tom ty letos vysazené mladé stromky? Přežily jim velká vedra a sucho?
1: Podle Aleše Kilba je zatím na konečné hodnocení brzo. U nově vysazených stromků budou lesníci znát přesná data až na podzim. Už teď to ale vypadá, že škody budou v rozsahu obdobném jako v minulých letech.
2: My ke dnešnímu dni předběžně nějaké ztráty na čerstvých výsadbách z jara evidujeme, ale není to v té naší lokalitě nad ten běžný průměr těch minulých let.
1: Konstatoval Aleš Kilb z lesní správy Litvínov, její revír se rozprostírá po Krušných horách od Chomutovska až po Ústecko.
3: A stromy, které kvůli suchu nejsou v dobré kondici, také můžou napadnout škůdci. Jak to vypadá s touhle situací?
1: Jde hlavně o kůrovce, který může napadat stromy oslabené suchem. Podle Aleše Kilba jde ale hlavně o smrky, které jsou ohrožené.
2: Každá dřevina má určité spektrum škůdců, kteří čekají na ten stres, který tu dřevinu oslabí a potom se jí pokouší napadnout. Smrk je velmi citlivý na nedostatek vláhy a v okamžiku, kdy je oslabený nedostatkem vláhy, tak v podstatě může být velmi snadným terčem po kůrovce.
1: Jak ale dodal lesní správce Aleš Kilb, smrků už mají v revírech lesní správy Litvínov mnohem méně než třeba před 30 lety.
0: Prozradil v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever Jan Beneš.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený, vítr do plachet, přesně 17 hodin a 47 minut pokračuje Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: Městská knihovna v Lounech dnes zahájila už 21. ročník projektu Třetí věk. Lidé v seniorském věku můžou studovat víc než 30 předmětů, například historii Loun, malířské techniky v ateliéru nebo angličtinu. V knihovně se byl podívat i náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Teď v učebně vedle mě má právě lektorka Alena Kulhanková lekci angličtiny, jednoho z populárních předmětů, který se objevuje v programu téměř pořád. Celkem je letos v nabídce 32 různých témat těch kurzů. Některé mají 14-denní frekvenci, některé jsou dokonce jednou za měsíc. Třeba angličtina je ale pravidelně každý týden. Letošní ročník třetího věku zahajuje přes 480 studentů, z toho 56 úplně nových.
3: Robine, jaký je systém výuky?
2: Studenti se hlásí do pětiletého cyklu, takže knihovna má naplněných 5 ročníků. Po 5 letech získají úspěšní i neúspěšní absolventi diplom. Podle ředitelky Dagmar Kučerové, která projekt před 21 lety zakládala, jsou tu i tací, kteří studují celých těch 20 let. Například nejstaršímu studentovi je 92 let.
3: Mají třeba i nějaké zkoušky?
2: Ne, to ne. Testování nabitých znalostí a zkušeností součástí není. Ty kurzy jsou pro lidi určitě zpestřením, motivací, zábavou a pomáhají udržet si kondici. Částečně i fyzickou, musí sem do knihovny docházet, a hlavně mentální. Lidé tady z města se na kurzy v projektu Třetí věk těší. Mluví se o tom, že čekají, až na ně budou mít v důchodu čas. Podle Dagmar Kučerové si knihovna dělá občas takový průzkum, po čem je ve městě zájem. Výsledkem jsou teď taková klubová setkávání s lektorkou volného času pro seniory. A to pro jednu skupinu v klubovně knihovny a navíc i pro skupinu lidí z domů se sociální službou a domova pro seniory.
0: Říká náš regionální stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hodina plná severočeských informací, tedy den v kraji je u konce. Loučit se ale nebudu, protože se na vás budu těšit i v písničkách na přání po 18. hodině.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hasiči příští středu kvůli cvičení s únikem chlóru omezí provoz u ústecké Spolchemie. Obyvatelé ústeckého Svádova mají téměř po 20 letech novou kanalizaci. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat budou o zahraniční politice. Z počátku noci převážně hodně oblačnosti, postupně až polojasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Dopravu v centru Ústí nad Labem příští středu 16. září dopoledne přibližně na 4 hodiny omezí taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Hasiči, policisté a další složky budou od 9 hodin v areálu Spolchemie a okolí nacvičovat zásah při úniku chloru z vykolejené železniční cisterny. Informovala o tom dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Policisté a strážníci budou podle situace řídit dopravu, hlavně v ulici Tovární, také Brněnská, Panská a U Chemičky. Omezení se dotknou i linek městské dopravy. Ústí nad Labem dokončilo druhou etapu stavby kanalizace v části Svádov. Podle výrobního ředitele inženýrských sítí společnosti IR Construction Jaroslava Pavlíka dělníci položili přes 2,5 kilometru potrubí a připravili 116 přípojek. Stavba stála zhruba 70 milionů korun. Téměř 32 milionů korun má pokrýt evropská dotace.
4: Nová síť nahradí septiky, ze kterých podle osadního výboru v některých místech unikala odpadní voda do potoka Bahniště. Domácnosti začnou využívat po kolaudaci a podpisu smluv. To může podle primátora Petra Nedvědického z ANO trvat 3 týdny až měsíc. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o zemské vládě v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny už dříve uzavření vládní koalice s AfD ale odmítli. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba jí vede jako prokazatelně extremistickou. Alternativa pro Německo v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi získala necelých 44% hlasů. Na většinu v zemské vládě ale nedosáhla.
0: Počasí.
2: Z počátku noci převážně hodně oblačnosti, postupně bude až polojasno. Teploty klesnou na 11 nebo 8 stupňů v údolích a na horách i k 6 stupňům Celsia. Zítra ráno čekejte v údolích ojedinělé mlhy. Přes den oblačno až polojasno, přehánky jen ojedinělé na horách. Teploty vystoupí na 18 nebo i 21 stupňů, teploty na horách do 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: 2 osobní auta po srážce stále omezují provoz v Lounské ulici Rakovnická. Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever 12 minut po 18. Jak určitě víte, právě teď nám také začaly písničky na vaše přání. Já připomenu linku k nám do studia 475 212 212. Tu určitě dobře znáte. Připomenu také naší SMS bránu. Číslo je 911 04. A na toto číslo posílejte SMS-kové vzkazy ve tvaru zahrajte mezera váš vzkaz a pozor bez háčku a bez čárek. Je to důležité zrovna tady jednu takovou SMS-ku mám, která je nečitelná pro mě, tak ji bohužel nebudu moc přečíst, jinak službu SMS provozuje ATS Praha, cena jedné SMS zprávy jsou pouhé 4 koruny, no a máme taky e-mail zahrajte@rozhlas.cz. Připomínám i dnes, pokud se dovoláte, vyberte pro 3 nejbližší, kterým necháte zahrát a ty další si necháme zase na další písničky na přání. Teď už myslím, víte úplně všechno, jdeme se podívat na první vzkaz. Zahrajte prosím pro Marcelu s Radkem Květu s Romanem Milenu do Českého ráje, Ivetu Jarmilu Boženu do Jirkova a Marušky do Děčína a Šestajovic. A písničku od Petry Černocké Mississippi jim posílá Maruška z Chomutova a vy volejte 475 212 212.

0: Petra Černocká dospívala, písničky na přání se nám rozjeli a na telefonní lince teď už máme připraveného prvního posluchače a ptám se, kdo k nám volá, hezký den.
1: Ahoj, tady je Pepa ze Štětí. Jo, písnička, na který jsme se dohodli, samozřejmě ohlásíš ty, abych to neskopal, protože už jsem taky starý blbej a senilní, že jo. Tak, ale písnička bude pro vás do rádia, pro všechny posluchače tohoto nejlepšího rádia v éteru, ale přednostně pro paní Andělku, pak pro dvě Haničky do Kralu Bradvetavou, pro kámoše Bradleyho z Dobšeného Lázní, pro Pepu ze Štětí dvě a taky tak trošičku pro mě.
0: Dobře, já tak. Posílám Věra Martinová, toulaví džíny. Mějte se krásně, kdy příště naslyšenou.
1: Jo, díky moc, ahoj.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever.

0: Zhruba za 4 minuty už tady budeme mít 6:30, pokračují písničky na přání na Českém rozhlase Sever. Na telefonní lince připravený další posluchač. Kdo a odkud se k nám dovolal? Hezký den.
1: To já jsem, promiňte, já jsem se nepředstavil. Rudolf z Louny.
0: Rudolf z Loun, pro koho budeme hrát, Rudolfe?
1: No, budeme hrát pro mě a pro vás. Tu žlutou kytku jsem chtěl, jo?
0: Miroslav Hofman, už je to připravené. Dobře, tak já ji posílám, mějte krásný den.
1: Pro vás, pro mě a pro všechny, který tam rádiu u vás pracují.
0: Mm-hmm.
1: A pro lidi, který mají rádi tuhle. Jo?
0: Dobře, tak jo, já posílám, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, taky, naschle.

0: Pravidelné večerní písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever pokračují dál. Teď už máme 6:30 a telefonní linka připravená pro dalšího z posluchačů. Měl by tam být pan František, odkud voláte? Dobrý den.
1: Volám z Lomu.
0: Z Lomu. Tak zdravím do Lomu, přes ten za malou chvíli také pojedu směrem do Kudomovu. Tak pro koho budeme hrát?
1: A písnička bude pro paní Jitku do Věční, do Německa panu Herbertovi a jeho paní Lindě do německého města Herbrunu a také pro paní vedoucí cukrárny do Litvínova u Horáku. Písnička je pro vás a děkuji vám.
0: Tak jo, já posílám, tady je Viktor Price, herec, který ale naspíval písničku Vltavo, Vltavo a máme ji připravenou. Mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 475 212 212, také připomenu e-mail zahrajte@rozhlas.cz a nebo naší SMS bránu, vzkazy můžete posílat na číslo 900 11 04 ve tvaru Zahrajte, mezera a váš vzkaz, bez háčku a bez čárek.

0: Dnes máme štěstí na Františky a tady jednoho mám dalšího připraveného. Františku, dobrý den, odkud voláte?
1: Dobrý den vám přeji i posluchačům, tady František Kalupy nad Vltavou. Zdravím Františka, a my který dá předtím písničku.
0: Zdravíme Kralupy, tak pro koho to bude dál?
1: Bude to pro všechny posluchače, kteří mají velký srdíčko, dávají zahrát nejen sobě, ale všem. A bude to hlavně pro Švadlenku a kamarádku Zděničku, spolužačku do Kralu. A jinak přeji všem stále zdraví a užívejte života. Díky moc, mějte se.
0: Tak jo, a co, máte rád whisky? Protože tu jste vybral whisky, to je moje gusto.
1: Já popijím rumik, si dávám whisky do čaje.
0: Rumik, tak to je taková česká whisky. Tak jo, jdeme na to, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Díky, mějte se.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Zuzka Norisová dospívala 18 hodin 41 minut, pokračují také písničky na vaše přání a na telefonní lince další posluchač, kdo a odkud k nám volá. Hezký den.
1: Hezký den, přeju, tady je Jarda z Tuháně, okres Česká Lípa, a byl bych rád, kdybyste zahrál nějaký ten rock'n'roll, jak jsme se o tom bavili, a je to pro všechny, který prostě potřebujou nějaký pohyb, málo platný. Teď tam byly takový pomalý písničky, tak ať se rozhejbem trošku.
0: Dobře, Elvis Presley je tady, Jailhouse Rock taky, a vy se mějte krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Vy taky, hezký večer, nasanou.
0: 475 212 212, linku jsem opět uvolnil, můžete volat.

0: Necelá minuta nám zbývá do 6:45, pokračují písničky na vaše přání. S vámi je stále Český rozhlas Sever a teď už je připravená na lince posluchačka, která mi stihla prozradit, že je to Jarka, že volá z Polep. Já vás zdravím, hezké odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, já vás taky zdravím a přeju vám krásný podvečer. A jinak vás mám moc ráda i vaše rádio, všechny kolegové i kolegyně. A chtěla bych nechat tímto cestou zahrát písničky pro všechny lidičky na světě. A hrozně lidičky si vážím, ty, co tam hrajou a jsou tak hodný, milí lidi. A chtěla bych to nechat zahrát ještě pro moji maminku, která je v Krávčicích, paní Jana Hanzlová, pro její sousedku, kolegyni, a pak bych chtěla nechat zahrát paní učitelce na Pahorku, paní Seifertová Anička.
0: Dobře, všechno?
1: Ano, všechno, děkuji vám.
0: Tak jo, tady Jiří Korn a taky pro tatínky, protože o tom ta písnička je. Neplakej, mějte se
1: no,
0: krásně.
1: No, jo, pro tatínky.
0: Naslyšenou.

0: ještě dál.
1: Ještě zhruba na celých 11 minut pro vás tady budou písničky na přání na Českém rozhlase Sever. My pokračujeme dál. Já přivítám na telefonní lince další posluchačku. Kdo volá? Hezký den.
2: Dobrý podvečer, pane král. Tady je Božena z Dežavce. Zdravím srdečně vás i všechny věrné posluchače a reaguji na pana Františka, posílám mu také písničku, já vás mám ráda vínečko, takže posíláme od Joška Černého a posílám i všem přátelům, Andělce Pavlíkovi, Honzíkovi a prostě pro všechny, s kterými se dáváme hrát, a všem posluchačům, kteří mají také rádi vínečko.
1: Tak jo, tady je Joška Černý, vy se mějte krásně a naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.

0: Tak tady nám to dneska jede v písničkách na přání, dřív whisky, teď vínečko bílé, 18:52. Já tady mám teď připraveného vlastně v této hodině posledního posluchače na telefonní lince. Kdo a odkud se k nám dovolal? Hezký den.
1: Hezký večer, tady mám Milan Ústavný.
0: Milane, pro koho budeme hrát?
1: Bude to se jako vždycky pro Lucku Bílou, pro Milanka Urbana, pro Kála Novotního, pro Kugeršta, pro Fafa Bláhu, pro Teresku, pro Lindu, pro Lucku, pro moji sestru Jitku Libovou Šuknova a pro paní Janušku Novoknošinova.
0: Tak jo, tady jsou Radim Flender, Lucie Vondráčková, Stanice Svět. Mějte krásný den a někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju moc za naslyšenou.

0: Dnešní večerní písničky na vaše přání jsou u konce. Já tady mám poslední dva vzkazy. Jeden je SMS-kový, mám zahrát pro všechny, kteří jsou v práci. Bohužel jsem z toho, opět jste použili háčky a čárky, tak jsem z toho nevyčetl správně to jméno. Takže pro všechny, kteří prostě teď jsou v práci na nějaké večerní, noční a tak podobně. A pak tady máme jeden e-mail a tam už to naštěstí čitelné je. Zahrajte naší Danielce k dnešnímu svátku a také k blížícím se narozeninám. Posílají písničku rodiče, táta Vašek a máma Petra a já tady mám poslední skladbu, se kterou se také zároveň rozloučím a zítra odpoledne se budu těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska, a to i přesto, že se přiznal. Rozhledna Dymník v Rumburku má novou omítku, okna nebo i střechu. Zemní plyn v Evropě byl chvíli nejdražší od roku 2022. Cenu zvedly útoky mezi Spojenými státy a Íránem. Zpočátku noci přechodně hodně oblačnosti, postupně polojasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemný středeční večer. Pražský vrchní soud dnes pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil, a to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal, vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků. Řekl to jeho obhájce Vít Pavko.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
0: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Rumburk dokončil opravu rozhledny na Dymníku, uvedl to mluvčí radnice Petr Číla. Do majetku jí město získalo na počátku letošního roku směnou pozemků se společností Lesy České republiky. Augustova věž teď má nové vnitřní omítky a výmalbu, dělníci také opravili dřevěné prvky rozhledny.
3: Opravená je i střecha a vstupní schodiště. Během prázdnin pak řemeslníci vyměnili okna a nainstalovali na rozhlednu nový hromosvod. Za práce na věži zaplatilo město 376 000 korun. Letos v polovině září oslaví rozhledna 130 let od uvedení do provozu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu a dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena podle německé agentury DPA stoupla se zhoršující se situací na Blízkém východě a zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi pětina světových zásob zemního plynu i ropy. Lidé se budou moci naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bendu Richardem Tesaříkem 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Kromě hraní v kapele vydal i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae.
1: Počasí.
0: Počátku noci převážně oblačno, postupně až polojasno, teploty ale klesnou na 11 nebo 8 stupňů, v údolích i k 6 stupňům Celsia. Zítra čekejte ráno v údolích ojediněle mlhy, přes den polojasno až oblačno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty zítra do 21 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je uzavřena část tzv. Trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možné sjet od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni, oni dokáží. A on píše, že tvar oni, oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni, oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše, než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Má

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagožkou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký.
0: Že to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje třeba u posttraumatu, se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámecké léto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippokampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme, každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou jako naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme. A to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí tyhle ty trenéry a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Že já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek, jo? Ale že se ukazuje ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc. Že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě. Jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterými mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učí jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se s ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leg God, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v české kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkur a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě a pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se oni ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968 a tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. Já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem 1 tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Gilles Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se

0: šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze čtyř synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce. Po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Vancl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Vancl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Vancl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
1: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
2: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
1: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
2: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
1: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
2: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Plechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, Paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole, jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
4: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže vy jste...
2: Já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, to sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu jeho.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no, měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl,

0: byl ochoten ilustrovat a vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
1: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu a pak jsem ji jednou vzal a jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co...
0: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
0: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
0: tak,
2: to chce.
0: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako

každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť až pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na brzině s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá
hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se ku předu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházeli z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení zpřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné zpřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobeče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. František byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepila, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky se mnou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkal, Ježišmarie, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: mm-hmm.
1: byli tam moji bráchové s rodinama,
0: mm-hmm.
1: byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky do teďka.
0: Mm-hmm.
1: A to byly bezvadní ženský, který tam všecko obstarávali. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný. A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte.
1: Zlomil mi si krčí páteř, přestalo fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama. A starosti s pohřbem a se vším. Takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda. Ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel, tak jsem měl zkažený Vánoce a něco možné. No. A když jsem teda ani ve špitálu volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě, dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, tepala se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám tady fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespatce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, sice později, ale vdávají se později, 27. Potřeba na inzeráce poznala manžela. No a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mravene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spravili, veši, natírali na kostele, víte, ve Velké Kelnovici, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velké Kelnovici. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prvně neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden v pondělí jsem mu

0: naposledy.
1: Jo, jo.
0: Prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
1: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
0: To je lepší, vám musím říct.
1: No.
0: Nešel na noc, nepřišel. Mě to ptalo hlavou, že se mohl jako... No, na druhý den zvonila policie. Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu. Když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
1: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel s mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s ním mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem ovdověl, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji nic zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte, takže bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. Já dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, z Olomouce. A hádete, co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže z toho
0: jo,
1: mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné soutěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu soutěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravujte si paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Lidi, dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla.
1: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel Skrkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
2: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
1: Děkuju moc krát za všechny.
2: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatý s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
1: Jo.
2: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
1: ano, ano.
2: Když jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější rok jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
1: no, jasně.
2: Mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
1: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
2: no,
1: prostě.
2: No, tak on to dělal celý život, nic jinýho. Jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
1: No a vy hospodaříte tady stále?
2: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
1: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
2: No, to moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
1: Jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
2: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
1: Jo.
2: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
1: ano,
2: nebo
1: ano.
2: Štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
1: nebojte,
2: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
1: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
2: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
1: Jo, rozumím.
2: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
1: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
2: Ne takovou chvilku poezie, ale to jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
1: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
2: Dny štěstí, jo? Můžu?
1: No je, můžete.
2: Jdou nám stříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, dny štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
1: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
2: A sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
2: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skoratečku.
1: Ano, ano, trochu nám máma.
2: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
2: Přeju vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
2: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Když seděl v kuchyni, tak říká manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: Kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí pro mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám kolem sebe.
0: Ano.
1: A dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáři, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let. A tak no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mi vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím mu toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křižovky a já zas vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela, jo. To je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. A tak to vy znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano.
0: To je dobře.
1: Velice dobře, paní redaktorku.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí, a to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací, a pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme. A dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No, krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci tyčelního kloubu a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit pomalu, chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi.
1: No.
0: Už to kvasí.
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku,
1: jsem.
0: Spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu udělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: A čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem slyšel,
0: nic?
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho, že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zalije, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že to je, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása. Z
1: těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec, jako k nám to je, takže... co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že... A tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no, to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak. Protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No. Šťastný může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. I když se na to necítím, mě je 66 letos. Ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělí, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektní lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: to. Jasně.
1: A tím úplně žiju. To jako. A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry, já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, ty jsi dělal jako srandu, jo? Říkám, tačko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počtačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. Je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak pro zajímavost, jak je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já mám šťastný den i nešťastný.
1: Mm-hmm.
0: A šťastný pozdravuju Milana, kterýho ještě neznám, nevím, odkud je.
1: Mm-hmm.
0: Hlavně Pepína.
1: Ano.
0: Děkuju mu za pozdrav.
1: Dobře.
0: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
1: spojí
0: a je v pořádku. Ať může zase jezdit s koníčkem po Valakách.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: A úplně jí to závidím.
1: To je
0: moje rodné místo.
1: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
0: Co?
1: Štěstí, jestli jste našla. No.
0: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
1: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
0: Vzpomínat.
1: No.
0: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
1: Hodných, dobrých lidí.
0: A mě taky.
1: Hmm.
0: Přátel hrozně moc.
1: No vidíte
0: já
1: to.
0: Já jsem v klubu Frekvence 1.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže to víte, že na tý srazek to byl nádhera úplně.
1: Ano.
0: Jenom, že teď jsou tak špatná. Dneska jsem nebyli venku.
1: Jo.
0: Sečovatelkou, přišli jsme doma, večeřeli jsme se.
1: Mm-hmm.
0: Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom.
1: Mm-hmm.
0: Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
1: Jej.
0: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
1: přištanou,
0: no.
1: Jo. Hmm.
0: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
1: Jej.
0: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
1: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo no, jenom modřinou.
0: No, budu sice pajedat chvílu, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
1: tak to
0: mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
1: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
0: Ještě pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
1: Já vím. Mm-hmm.
0: No, to je zlatíčko moje a i s tím svým synem. To jsou zlatíčka.
1: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky. Ať se vám dobře spí. A ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou
0: noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které
0: vypadají
1: jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože to vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu a jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: A my jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a tak, zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janus Alojzová a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano. A
1: děkuji za toto téma, toto téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková tvočná, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že tři naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života, jo?
1: Ano, a raduji se jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale tam mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: Ano, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírám.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

čimskal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klaro, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
7: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a blučivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
7: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
2: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
7: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
2: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
2: Nic.
5: Kde je paní Y?
7: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
7: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
7: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
7: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
7: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
7: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
7: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rije tuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
7: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
7: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
7: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, teď je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první a druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějina. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej na pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějina.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale toho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává.

0: záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
1: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
0: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
0: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
0: No.
2: On často býval u toho domovníka.
0: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
0: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
0: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
0: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
0: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já hold na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, že? Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

klepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsem.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. Agresicos. Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váse. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůžeme, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a rozškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, když já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Když já je slyšel, bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši, pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako myslíte výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jášku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, hřinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.